0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: I'm Nicki Minaj.
7: Hey, this is John Legend.
8: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz

0: www.tatarkovu.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: si. Tisku levně.cz.
4: Náplně hned.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
5: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Potraviny v Česku zlevňují, ale zemědělci upozorňují na problémy. Podle ministerstva klesly ceny potravin letos mírně dolů a pomáhají tlumit inflaci. Zároveň ale padají i výkupní ceny, takže se část farmářů dostává do ztráty. Nejvíc je to vidět u mléka, masa a dalších základních potravin. Zemědělci varují, že dlouhodobě nízké ceny mohou ohrozit domácí produkci. Ministerstvo prověří propuštění Romana Janouška z vězení, zabývat se bude postupem soudů i posudky o jeho zdravotním stavu. Podle znalců měl být podnikatel v terminálu.

0: ranním stádiu nevyléčitelné nemoci. Server Seznam zprávy ale zjistil, že se po propuštění účastnil cyklistických i lyžařských závodů. Janoušek si odpikával trest za nehodu pod vlivem alkoholu z roku 2012. Tomáš Hertl zařídil Vegas vítězný vstup do finále NHL. Český útočník rozhodl gólem v 57. minutě o výhře 5-4 na ledě Caroliny. Vegas přitom během zápasu otočilo stav z 0-2. Hertl si připsal už čtvrtý gól v letošním playoff. Finálová série pokračuje dalším zápasem v noci na pátek. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Dostavba dálnice D6 mezi Žalmanovem a Olšovými vraty na Karlovarsku má zelenou. Část pozemků potřebných pro úsek dlouhý skoro 7,5 kilometru už státu patří. Zbytek bude muset vyvlastnit. Dálnice by měla být v provozu přes příští rok. Zmíněný úsek vyjde na asi 3 miliardy. No a co nám na středu slibuje předpověď? Na západě Čech dnes budeme mít většinou oblačno nebo zataženo. Počítat máme taky s deštěm a objevit se u nás můžou i přehánky. Teploty se odpoledne usadí mezi 16 a 20 stupni Celsia.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné ránko, chvíli po šesté. Je středa a začíná snídaně šampionů. S vámi my tři, Jasmin, čau.
2: Ahoj.
1: David, čau.
2: A Michal.
1: Čau. Jaký máte ránko, lidi?
2: No tak trošku upršený v tuhle chvíli, ale hezký, je to vlastně příjemný.
1: Trochu jsme se zaplavali, ale je to příjemný. Co bude příjemný teď, co si užijete všichni, kdo jste u rádia, Katy Perry, Hot and Cold, tím začínáme. Hezké ránko.

0: Někdo, kdo se nemohl rozhodnout, jestli udělat letní song anebo song na zimu. Katy Perry, Hot and Cold, 6 hodin 7 minut posloucháte Hit Radio a my vám přejeme krásné ránko.
1: Je to tady, ta vaše chvilka, kdy se nám můžete ozvat, říct nám něco o tom, jak to u vás vypadá, zjistit, jestli to tak třeba nemá víc lidí, nebo jestli neladí zrovna vaše sousedka. Minuta šampionů nás čeká už za chviličku, 60 sekund na vaše zprávy, ve kterých po vás budeme chtít tři věci.
0: Jak se jmenujete, odkud jste a jaký je u vás počasí? A jak jsem řekla, je to proto, abychom zjistili, jestli to třeba nemáte podobně. Já si myslím, že to dost podobně bude, protože v celé republice aktuálně...
2: Je vtipný, jak člověk stárne, tak ještě docela nedávno bych si říkal, tyjo, to bude zas den, jo, propršenej. A takhle jsem si říkal, aspoň bude zalito.
0: Ale to je fakt. Stárnem, ale ono se tak krásně spalo. My jsme teda spali s plně otevřeným oknem, aby to krásně luftovalo. Nevím, jestli to máte taky tak.
2: Jasně.
0: Jo. A ten deštík, ono začalo u nás pršet v kolik asi, nevím, někdy o 2:30 ve 3 ráno a prší doteď, jo. Takže to probuzení už ty 3 hodiny, když to začalo bubnovat na ten parapet, ježiš, to miluju.
1: Já jsem koukala, že ve Varech, v Plzni, Ústí a tak, to je zatím bez deště, ale možná nám to posluchači vyvrátí a právě nás to zajímá. Tak jaký to u vás je?
0: A možná nám to posluchači závidí tak, že u nich neprší. Tak nám napište, připomínáme ještě jednou, jak se jmenujete, odkud jste, jaký u vás počasí, číslo 777-937-777. To bude minuta šampionů hned po Imagine Dragons, tohle jsou Sharks na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio, snídaně šampionů 6.11 a Imagine Dragons. Hezké ráno. Minuta šampionů startuje za malou chvíli, ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, no a jaké je u vás dneska ráno počasí, tak jdeme na to teď.
1: Andrea Budějce, zataženo a 14 stupňů.
0: David Žacler, zatím sluníčko a 15 stupňů, pršet bude asi během dne, ale jako mraky jsou, no.
1: Luděk, Ostrava, svítím, tam krásně sluníčko.
0: Závidíme, Žaneta, Jaroměř neprší a ani v noci tomu tak nebylo.
1: Věrka, Horní Lideč, na Valašsku je krásně a v 5 ráno svítilo i sluníčko.
0: Martina Žďár nad Sázavou, zataženo, ale neprší a je celkem i teplo.
1: Lukáš Hradec, zataženo, 17 stupňů k tomu.
0: Pepa Železná Ruda, 11 stupňů, lehce poprchává.
1: Bára z Vrchlabí na cestě do práce do Svobody nad Úpou, sucho, neprší.
0: Jana Nový Jičín, svítí sluníčko, před očima krásná duha na obloze.
1: Pepa Brno hlásí u nich v Brnéčku, že tam je sice pod mrakem, ale neprší.
0: A na Lunchcrownu u nás je oblačno, teplo a ještě neprší.
1: Saša z Ostrova u Karlových Varů, u nich pršelo v noci, ale teďka je pod mrakem a zatím neprší.
0: Člověče, tak někde sluníčko, někde prší, někde zataženo.
1: No ve většině případech vlastně jako teda neprší a my jsme si mysleli, že prší všude i
0: no,
1: podle mapy.
0: Ještě tady přišla jedna zpráva. Michal, Jasmin, David, Praha, 15 stupňů, prší. To tady dorazilo. Nicméně budou pršet hity jako Trakaře, Kamrat, Be Mine, pro vás. I kdyby u vás nepršelo, tak ať vám to není líto. Tak pojďme na to, hezké ránko.

0: 7:15. 3 minuty k tomu, tohle je středeční Hit Radio snídaní šampionů Tiesto, Ava Max s Demodou. Tak jestli si myslíte, že největší piráti silnic sedí v natuněných bavorácích, tak to jste hodně na omylu. Hodně na omylu. Máme tady případ z Německa, kde policie aktuálně stíhá babičku, která v obytné zóně na 30 letěla s chodítkem celých 42 km za hodinu.
1: Byly nějaký slevy v Kaufu, nebo co se tam dělo?
0: No, to je dobrá úvaha, tak mi to napadlo. Co, jak se to stalo? Vyfotil jí radar, jo, a podle fotky z radaru běžela po chodníku s tím chodítkem rychlostí 42 km za hodinu, což je vlastně rychlost blížící se Usainu Boltovi. Jakoby, jo. Ale já si říkám, jasně, tvoje teorie, jestli byly někdy nějaký slevy, jasně. Já si spíš myslím, že to bylo takhle, nicméně máme tady k tomu autentickou nahrávku, jo. Jo? A takhle dřív na vesnici fungoval vysokorychlostní internet. Takže tam byl určitě nějaký speciální drep. Hele, a jestli mi nevěříte, tak ať se propadnu do západního Německa, jestli kecám.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
5: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
4: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1+2+1 za 8999 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
7: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
8: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
9: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
2: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. Olympiaplzeň.cz.
3: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guest a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Club Card o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
4: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
5: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň, autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně dnes ráno na dálnici D5. Silničáři pracují mezi kilometry 9 a 22,5 ve směru od Prahy na Plzeň. Je tam proto dočasně zúžená vozovka.
8: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
9: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz
10: Hit Radio FM+.

0: jste všichni vy, kdo jste u rádia, 6 hodin 30 minut. Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, s vámi Michal, taky Jasmin, taky David, a ten pro nás všechny má ranní update.
1: Ranní update.
2: Jakub Menšík je poprvé v semifinále Grand Slamu v Paříži vyřadil Fonseku. 20letý hráč porazil Brazilce ve třech setech a duel ukončil až 7. matchbolem. V boji o finále čeká Menšíka světová trojka Alexander Zverev z Německa. Lamborghini zatím s elektromobilem počká. Italská značka luxusních automobilů oznámila, že do konce desetiletí neplánuje uvést čistě elektrický vůz. Místo toho se zaměří na plug-in hybrid. Nejlepší učitelkou Česka je podle poroty Lada Stuchlá. Letošní ročník soutěže Global Teacher Prize vyhrála učitelka z Kladna. Působí na zdravotnické škole a porotu zaujala mezi 10 finalisty. Tradičně se hodnotí hlavně inspirativní přístup k výuce, práce se studenty, moderní metody a schopnost motivovat žáky.
0: Tak my moc gratulujeme. Napadlo mě, vzpomenete si, vy, kdo jste u rádia, na svoji první třídní učitelku?
2: No je, je.
0: Co vy dva tady?
3: Na první tolik ne, ne na, na jméno, ale potom obecně na první stupeň ano. Já jsem měla Milány Černou a Ludmilu Bartákovou a obě byly stejný v tom, že byly takový ty hodně přísný učitelky, kterých se jiný lidi báli, ale byly skvělý, protože naučili, byli féroví, poctiví a takový jsem měla nejradši, takže moc ráda na ně vzpomínám.
2: Hezký. Ale za mě je to učitelka češtiny z Gimplu, Lenka Krejsová, doufám, že k ní tahle zpráva doputuje. Úžasná učitelka, zábavná, motivovala, naučila.
0: A mě fascinuje, představ si, že vlastně odejdeš jako z firmy, třeba skončíš někde v práci a zapomeneš jména tři čtvrtě kolegů třeba za týden, ale první třídní učitelku si pamatuješ celý život, nebo třídní učitelku jakoukoliv, jo. Květa Podvalská Jaroměř. To je ta moje. Strašně rád jsem jí měl. Tak možná jste si vzpomněli i vy na jméno vaší třídní, případně na to vzpomínání vám tady může, tomu vzpomínání může pomoct další muzika Republika Ready to Go na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Tak i letos se tohle hraje hodně na svatbách. Alex Warren, Ordinary, taky na Hit Radio v 6 hodin 38 minut.
1: Jestli máte doma učitele, nebo učitelku, nebo prostě jenom nějakýho znáte, tak na ně teďka buďte hodný, kde máte doma, tak jim dopřejte nějakou dobrou véču a masáž třeba, protože oni to teďka nemají úplně lehký, jo? Teďka běží takový to jedno z nejzvláštnějších období školního roku, kdy děti ještě chodí do školy, ale vlastně už se jako neučej. Známky jsou uzavřený, učebnice už nikdo neotvírá, hlavy ty jsou úplně zavřený, hlavy dětí, ty už jsou někde na prázdninách, jenže učitelky naopak makají, ty vymýšlej ty sportovní dny, dávají dohromady nějakou administrativu, vysvědčení, odevzdávání učebnic, je toho strašně moc vlastně.
0: No, ale pak přijdou ty 2 měsíce prázdnin, samozřejmě zasloužených prázdnin, ale ono to asi nebudou úplně 2 měsíce. Teďka už by mě začaly podle mě učitelky opravovat takhle na dálku, protože přece jenom je potřeba nějaká příprava na ten další školní rok. Takže tak měsíc mají volno.
1: Já doufám, že aspoň měsíc a půl od
0: měsíc
1: toho
0: a půl,
1: doufám,
0: měsíc a
1: jako,
0: půl.
1: Vím, že se tam vždycky scházeli jako už pár týdnů před začátkem školního roku, ale...
0: To nám klidně napište, ať teda víme, ať to máme teda z první ruky, jo. Jinak já jsem to tady počítal a včetně dneška zbývá do konce školy přesně 18 dní, 18 pracovních dní.
1: Já si myslím, že radost mají všichni, takže, možná kromě rodičů někdy, ale...
0: No, takže děti, vy, kdo nás posloucháte, jestli už jste vzhůru, tak už jenom 18krát do školy, učitelé taky už jenom 18krát do školy, k tomu teda nějaká práce navíc, no ale my tady budeme s váma samozřejmě o prázdninách. Jsme tady s váma i teď, za malou chvíli další hity Kygo, Zach Abel for Life a taky myslíme i na vás, kdo nás ladíte na cestách. Bude aktuální doprava za moment.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem Martina Míšková, ředitelka kulturního a komunitního centra Přeštice. Město Přeštice letos slaví 800 let od svého založení. A budou to velkolepé oslavy. Dorazí vzácní umělci jako Vojtadyk, Václav Noid Bárta, Kateřina Marie Tichá. Chystají se pivní slavnosti, festival vína, letní kino, no bude toho mnohem víc. Na co všechno se můžete těšit, uslyšíte v rozhovoru.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+. Hit Radio.
4: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
5: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
6: Sudovi šrot, republice ocel.
7: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
9: Baumax slaví 10. narozeniny.

0: na baumax.cz. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
9: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení stále trvá na hlavním tahu Plzeň Karlovy Vary. Silničáře potkáte v Toužimi a také v Bečově nad Teplou, kde pracují v ulicích Plzeňská a také Toužimská.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. I took the long road across the ocean.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ahoj, já zdravím všechny příznivce pořádné zábavy a zvu vás 5. června se skupinou Quattro do letního kina Příbrami. Pořádně to tam rozjedeme, bude to mejdan podle plánu. Vstupenky si můžete zakoupit v síti Go Out. Až Michal David.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
5: Streamuj, pás, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny ropy se téměř nemění, trhy vyčkávají na další vývoj situace na Blízkém východě a jednání mezi Iránem a Spojenými státy. Asijská země zatím zvažuje navrhovanou dohodu o zastavení konfliktu. Podle analytiků bude rozhodující, zda jednání přinesou konkrétní posun v klíčových sporných otázkách. V Kongu výrazně klesl počet podezření na ebolu, z více než 1000 případů jich po negativních testech zůstalo asi 120. Zároveň ale přibyly potvrzené případy, aktuálně jich je kolem 350, z toho už 60 lidí nemoci podlehlo. Podle Světové zdravotnické organizace se situace zpřesňuje díky testování a vyřazování falešných podezření. Prezident Petr Pavel na summit NATO na motorce nepojede, sám řekl, že by to vnímal jako provokaci a zvolí spíše důstojnější způsob dopravy. Zároveň připomněl, že na vrcholných jednáních NATO a OSN má Česká republika dlouhodobě zastoupení prezidentem. Pavel také podpořil přijetí eura a kritizoval některé nedávné změny v oblasti protidrogové politiky. Na závěr návštěvy Zlínského kraje ho čeká ještě program v regionu i výšlap na Svatý Hostýn. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Odstartovalo nové dopravní omezení ve Starém Plzenci. Pozor v Žižkově ulici, kde se rozběhly opravy železničního mostu a podjezdu. V místě je zavřený jeden jízdní pruh a provoz tam řídí provizorní semafory. No a pracovat se bude taky v Radiňské

0: ulici, kde bude silnice od 8. června úplně neprůjezdná. A jdeme taky na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech bude většinou oblačno nebo zataženo. Na teploměrech dnes naměříme mezi 16 a 20 stupni. Počítat máme taky s přeháňkami a objevit se mají i bouřky.
1: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Dobré ránko.
3: Krásnou středu vám přejeme.
4: Snídaní šampionů.
2: 7 hodin, 2 minuty, Michal, Jasmin a David s vámi. Tahle hodina bude hodně nabitá. Hodně nabitá, nejenom písničkama. O 7:30 budeme soutěžit v rychlé pětce, a to o Puget 100 růží. No a v 7:50 taky o dovolenou v hodnotě 40 tisíc korun. Tak v 7:50 buďte taky rozhodně u rádia. Teď Skript a Will.i.am. Hezké ráno.
1: Hit Radio FM+.

0: 7 hodin, k tomu 6 minut, ladíte středeční Hitrádio. Hezké ránko.
1: Kdo máte děti, nebo jste třeba čerstvou tetou jako já, tak určitě znáte pocit, který já zažívám teďka od víkendu a ještě to nepřestalo. Já jsem byla s bráchou, který má 8měsíční dceru. A bylo to boží, ale jak jsem s ním strávila 2-3 dny, tak mě teďka v hlavě pořád hrajou dětské písničky. A co je na tom jako horší, že mě už se i líbí. Já jsem přišla na nějaký nový prostě a teď si to broukám. A nejhorší na tom vlastně je to, že já si je broukám, i když nejsem s tím dítětem. I s přítelem v autě si najednou zpíváme ty písničky.
0: Nech mě hádat. Je to něco od Béby?
1: Je...
0: Děláš si srandu.
1: Jaho jahody, prosím pěkně.
0: Jaho jahody.
1: To, ale ono je to fakt dobrý, počkej, jako fakt dobrý.
2: Jaho, jaho,
1: no?
2: Jaho, jaho,
0: jaho,
2: jahody.
0: Jasmin.
2: Jaho, jahody.
1: Ty jsi táta, tak ty to taky musíš znát.
0: No, já bohužel.
1: Bohudí.
0: Teda bohužel, jako ano, jsem táta, jsem rád táta, ale bohužel znám tohle, jako no.
1: Ale to není vlastně nejhorší věc, protože já jsem kačer, dělám kva, kva, kva, to je jako, to je jiný level zase.
0: Dobře, tak beru zpátky. Jaho, jaho, jahody, ještě dobrý, jo, ale...
2: Já jsem kačer, dělám kva, kva, kva, kva, kva, kva.
0: Mně se líbí, Jasmin, jakož to nejmladší člen tady naší posádky Snídaně šampionů, tu to baví nejvíc. Já tady tak se cítím trošku trapně. David, vůbec dělá, David, vypadá, že by tady nejradši nebyl.
1: Ale kdybyste věděli, jakou měla radost ta moje nete.
2: Já jsem krokodýl, plavu ve vodě.
1: Já to znám na spaně,
3: o popularitě těchto z těch dětských songů svědčí i to, že nejpřehrávanější video na YouTube je právě Baby Shark, 17 miliard přehrání.
1: Ty krás. A ten už mi leze krkem, ale hele, Béba dobrý.
0: Ne, podle mě jako děti, kteří tohle poslouchají, budou mít dost prostě problém pak jako no, s něčím. S nějakýma návykovýma látkama asi, jo.
1: Tak co rodičové, co hraje v hlavě vám? Jaký dětský song? Ještě jsem měla Bumba z Hatě Patě Zumba.
2: Jsem prase, dělám.
0: Co říkáš, Jasmin? Tak Jasmin, povídej.
1: Já jsem slonice. Dejte nám vědět, jak to máte vy. 777-937-777. Co hraje v hlavě vám, co pořád musíte pouštět dětem? Možná vás to už trošku nebo hodně štve, ale... No.
0: Tak je nám naprosto jasný, že jsme potěšili děti, které s vámi teďka třeba jsou v autě, nebo jim chystáte doma snídani. Jasně, rodiče jsme moc nepotěšili, si myslím. Ale přesně, jak říká Jasmin, pojďte nám dát tipy ještě na nějaké takovéhle sebetriznivé kousky. Jo? Jestli něco takového má, pojďte nám to buď nahrát jako hlasovku na 777937777 přes WhatsApp, nebo nám to sem pinkněte normálně jako zprávu, SMSku. Teď Enrique Iglesias a já se ptám. My se ptáme. Can you hear me? Pojďme na to, 709. Krásné ráno.

0: čtvrt na 8 minuta k tomu. Tohle je středeční rádio Snídaně šampionů. Dobré ráno.
1: Vyprávila jsem vám o mém víkendovém zážitku, kdy jsem čas trávila s bráchou, jeho přítelkyní a jejich 8měsíční dcerou a od té doby si zpívám dětské písničky. A horší je, že mě to jako opravdu ale baví a chtěla jsem zjistit, jak to máte vy, co si broukáte.
0: Píše třeba Péťa. Naše poslouchá Sloník Toník. Já jsem popelář, prosím cokoliv od Míši Růžičkové. Nejhorší na tom je, že na to musíme tancovat všichni.
1: To taky znám, jo.
0: Tohle mě trošku minulo, se přiznám. No. A jsem za to tak trochu rád.
1: Já mám ještě 10letou ségru, takže tehdy tohle fičelo co?
2: Já jsem zrovna chtěl říct, že není možný, že se všechny tyhle písničky naučila za jeden víkend. Jako.
0: Ty máš 10letou ségru a my tady o toho máme tebe.
1: Pak tam máme hlasovku od Péti.
0: Tak, hledám hlasovku od Péti. Teďka jsem tam pustil něco, co jsem nechtěl. Tak, pojďme na tu hlasovku od Péti.
3: Ahoj do rádia, tady Peťa. Mám dva kluky 10letý, frčili jsme na podobných písničkách, teď u nás jede Miro Jaroš, to jsou super pecky, sledujeme koncerty, je to super, mě to baví, trsám s dětskama. Mějte krásný den, čau.
0: Miro Jaroš, jo. Líže tatko, líže mamka,
1: líže celá rodina. Prosím vás, to je song Zmrzlina, jo?
0: Jasmin, já možná budu vypadat jako, že jsem neznalý, jo. Kdo je Miro Jaroš?
1: Mira Jaroš, já o něm nemám jako nic moc najetýho, ale znám ho taky kvůli ségře a je fakt dobrý, má super songy, dělá koncerty, je to prostě slovenský zpěvák a opravdu úspěšný.
0: Takže... Jako úspěšný u dětí teda.
1: Ano, a u rodičů. Pak tady máme zprávu od Jardy, ahoj, u nás frčí traktor tralalaktor. Cítím jak na dětský diskotéce. Já jsem fakt nadšená v tuto chvíli.
0: Já se cítím trochu trapně už.
1: Dobře, tak dejme si chvilku pohov. Píše třeba David. U nás jede to samé, co jste pouštěli předtím. Míša z Plzně, zdravím, nejsem máma, ale teta a mám přítele, který mu je 36 a miluje Bébu zpívající zvířátka, jak jsme pouštěli. Já jsem kačer, hele, říkám si, jestli nechodíme se stejným, protože mýmu je taky 36 a taky miluje Bébu, jak jsem říkala.
0: Ty bláho, to je neskutečný. Tak napsal anonym, možná radši. Anonym, hezké ráno, syn má 6,5 let, tak jsme už postoupili. Teď u něj vystoupí vypsaná fixa. No, tak to je ono, to je ono.
1: David, ahoj, Štístko a Poupinka, šlapy, šlapy, taky známe. No ale zpráva, co vlastně nás úplně vrátila do dětství.
0: Ahoj, co takový chňapík, maličký krokodýl, nebo decibely lásky?
1: Chňapík, to byla chňapík. Bomba.
4: Já jsem chňapík, maličký krokodýl.
0: Jako, takhle, já jsem trochu Grinch, to víme, jo. Je to ale roztomilý na jednu stranu. Já jsem ale divný, já jsem prostě vyrostl na Prodigy, jako jo. Prodigy a Operation Blade a prostě a Fateless, já nevím, no.
1: Ale počkej, oni mají i Chňapíka v němčině, ich bin Schnappi, das kleine Krokodil.
0: Já jsem myslel, že Prodigy zremixovali Chňapíka. Ty bláho. No tak jo, tak myslím si, že jsme nejvíc potěšili vaše děti a já to tam ještě na chviličku dám, tak děti poslouchejte.

Pojďme v těch autech refrén. A dospěláci se přidají taky. Tak asi dobrý. Ty bláho, tak omlouváme se, protože věříme, že spoustu těch písniček z hlavy nevyženete ne do konce dnešního dne, ale do konce vašeho života. Pojďme na mandraže. Hledá se žena 7 hodin 20 minut. Tohle je Hit Radio a středeční snídaně šampionů. Krásný

0: Zdá se, že na 7.23 na Hit Radio.
1: My se vám chceme omluvit, pouštěli jsme tady ty dětské písničky v rámci toho, že teda já jsem o víkendu si všechny tyhle ty písničky dala do hlavy díky mojí neteři. Je vás hodně, co se snažíte těch songů dětských zbavit, píše třeba Janča s vysmátýma smajlíkama. Moje dvouletá neteř miluje Bébu, já jsem kačer. Teď se povedlo, že se týden tato písnička nepouštěla. Tak dík, teď se toho zase natlouho nezbavím.
0: Ale že není zač, vyřizujem. Mě tady pobavila zpráva. Napsal mi kamarád z východních Čech, tyhle, co to tam v tom rádiu hulíte? A ještě tady dorazila zpráva, ahoj, ještě jedna technická, kdo pak si vzpomene na gumimédiu v různých jazycích, to píše autobusák Jarda, no tak těch písniček je spousta, už to samozřejmě poušet nebudeme, to
1: Crazy
0: necháme.
1: Frog.
0: Jasně, Crazy Frog, tak to už je, to už jsme milovali, už jsme byli dospělí, si myslím, už jako víc, jako starší, no. No tak za malou chvíli něco klasického, na co jste zvyklí, a to je třeba tohle. Henderson, Rudimental, Alibi. No a připomínám, že už za pár okamžiků je to Rychlá pětka, kde soutěžíte celý tento týden o Puget růží, 100 růží od Florey, tak na to rozhodně počkejte.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu.

0: jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
1: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
2: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.

0: Vás v letní festivalové zahrádce Leháro čeká rock'n'rollový nářez kapely kolem herce, moderátora a farmáře Vojty Kotka. Najdete nás u tramvajové zastávky pod Záhorskem. Více na leharofest.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
10: Hele, nezaseko ses?
11: Ne.
12: Hausbrand Café, per favore?
13: Sí, signora.
12: I v malém šálku lze dělat velké umění.
14: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál pokračují opravy estakády u Třemošné kousek za Plzní. Silnice je v místě prací neprůjezdná. Jezdí se dočasně objížďkou, která vede přes Třemošnou, tak hlavně opatrně.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
3: Hit Radio FM+.

0: takhle vám hraje středeční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů. My jsme Michal, Jasmin a David. A v 7.33 přejeme hezké ráno.
1: Ranní update.
0: A to pro nás má David.
2: Američan ztratil na toaletě přes 600 tisíc korun, poctivý nález se mu je vrátil. Peníze měly být určené na léčbu jeho sestry a pocházely z prodeje sběratelských předmětů. Nálezce ho dokázal dohledat a celou částku mu vrátil do posledního dolaru.
0: Hezky.
2: Stát zvažuje vlastní komunikační aplikaci, která má zvýšit bezpečnost i nezávislost. Česká republika uvažuje o vývoji vlastní komunikační aplikace pro úřady i bezpečnostní složky. Projekt má počítat i s pokročilým šifrováním pro bezpečnou komunikaci do budoucna. Většina mužů dnes preferuje ve vztahu rovné finanční rozdělení mezi partnery. Podle nového průzkumu to uvedlo 62% mužů. Změna souvisí nejen s rostoucími náklady na život, ale i s jiným pohledem na partnerské role. Rovné přispívání už mnoho lidí nevnímá jako problém, ale jako projev férovosti a respektu. Hodně kontroverzní téma, podle mě.
0: Tak jak to máte třeba vy, Davide, u vás doma?
2: Tak my to máme rozdělený 50 na 50.
0: Jakože fakt normálně přesně do koruny, jo?
2: Přesně tak.
0: Tak tebe bych chtěl mít doma, co u Jasmin?
3: Hele, někdy pade napade, někdy komu se ten měsíc daří víc, tak ten dá víc do té domácnosti ten
2: zajímavý
3: měsíc.
2: Zajímavý model.
0: Vy se neptejte, já jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Kdybyste chtěli ušetřit třeba na nějaký květině, tak jste tady správně. Rychlá pětka z Florea.cz, hrajete o luxusní kytici s růží s doručením od Ruda Red Torch, délka růží 70 cm. Tak pokud byste chtěli vyhrát, pište, chci soutěžit na 777 937 777, teď Five and Queen.

0: Alive and Queen, We Will Rock You, 7.37. Takhle vám hraje středeční hit rádio, tohle je snídaní šampionů a teď jdete hrát vy.
1: Rychlá pětka.
0: Rychlá pětka. Z Florea.cz hrajete o luxusní kytici z růží s doručením.
2: Florea patří mezi úplný jedničky v doručování květin po celé České republice. Taky byla navíc 6x za sebou finalistou soutěže e-shop roku v kategorii kvalita a patří mezi nejlíp hodnocený český e-shopy s desítkama tisíc ověřených recenzí.
0: Tak a s námi ve vysílání už je Adam. Adame, hezké ráno.
3: Dobrý den.
0: Hezký den. A ty tam máš i maminku, že jo?
3: Ano.
0: A maminka se jmenuje?
3: Iveta.
0: Iveta. Ahoj Iveto, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tak jste na to dva, pojďme soutěžit.
1: Otázka první. Dobře. 5 vteřin na odpověď.
2: Ve kterém českém městě stojí Karlův most?
3: Praha.
0: Praha, přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik gramů má 1 kilogram? Tisíc? Musíte mluvit víc trošku nahlas, lidi, ale zaznělo to tam, já to slyšel.
1: Otázka třetí.
0: Pojďme dál.
1: 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje pohádková postava, která nosí červenou čepičku?
3: Červená karkulka.
0: Přesně tak, to je ono.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké 3 barvy jsou na české vlajce?
3: Modrá, červená a bílá.
0: Tak, a poslední, 5. otázka. Který měsíc přichází po červnu?
3: Červenec.
0: Jo! Vy jste neuvěřitelný! Adame, Ivet, vyhráváte od Florea.cz Puget 100 růží. A já se zeptám, Adame, ty jsi napsal SMSku, že bys chtěl vysoutěžit kytku pro svoji mamku ke svátku. Tak je to ta maminka, která vedle tebe teďka sedí v autě?
3: Ano.
0: Ano! No tak... Je to vaše.
2: Moc gratulujem.
0: oni měli.
2: Oni tak měli úžasem.
0: Moc gratulujeme, lidi, vyhráváte to, mějte se krásně, hezký den a zase někde na Hit Rádiu se těšíme. Ahoj, ahoj. Ahoj. No, o tenhle Puget růží budete soutěžit ještě zítra a taky v pátek.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Rádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
1: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Zahradnictví Plzeň, zahradnictví u Písaře v Plzni na Domažlické 181 je pro vás plné nádherných rostlin za skvělé ceny. U nás ráno neprodáváme šroubky, v poledne rohlíky a večer jabloně. My jsme zahradníci a rozumíme tomu, co děláme. Poradíme vám a těšíme se na vás.
5: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj. Statutární město Prostějov a Severočeské doly.
6: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
7: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
8: Drž mi kabelku.
7: OK, to jsem nečekala.
6: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
9: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
12: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj. Těšíme se na vás.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pokud v těchto chvílích jedete po dálnici D5 ve směru od Plzně na Rozvadov, dávejte si pozor na kilometru 122. Máme informaci, že tam leží sražená srnka.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 7.49, tohle je středeční Hit Radio, posloucháte Snídaně šampionů, krásné ránko. Je čas zkusit si zasoutěžit o dovolenou v hodnotě 40 tisíc korun.
1: Dovolenou vlastního výběru. My tady máme, jak už asi víte, takový virtuální letadílko, v něm 6 řád, sedačky A až F a vy jenom musíte najít tu správnou, pod kterou je ta dovolená.
0: Pojďte nám napsat, chci soutěžit na 777-937-777, my jednoho vybereme, zavoláme a už za malou chvíli se dozvíme, jestli se náhodou ten dotyčný nesedne na to správné sedadlo, kde je ta dovča za 40 tisíc korun dle vlastního výběru. Teď další muzika, pojďme na to, Lucie Marie na Hit Radio. Tak hezké ráno, šampioni. A

0: Lucie Marie, 7.53, tohle je Hit Radio Snídaně šampionů. A jdeme soutěžit.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Dovolená vašeho výběru za 40 tisíc od Invie, to můžete získat.
0: Stačí, když trefíte správnou sedačku v našem virtuálním letadle. Máme tady 6 řad a sedačky A až F. Na jedné z nich je dovolená v hodnotě 40 tisíc dle vlastního výběru, případně tam může být taky člověče nezlob se, nebo taky dvě vstupenky na Marka Ztraceného, anebo
2: vůbec nic.
0: S námi ve vysílání už je Jana. Jano, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj, Jani.
0: Dobré ráno, ahoj, Jani. No tak ty máš teďka jedinečnou šanci, jedinečnou možnost vyhrát tuhle parádní rovču, tak my se tě ptáme, jakou sedačku v našem virtuálním letadle si vybereš?
3: Písmenka znám, jenom ještě čísla, to kolika prosím.
2: Je to 1 až 6 a až F.
3: Tak, poprosím E4.
0: E4. E4 říkáš. A Jani, my pro tebe máme špatnou zprávu, protože E4 už bohužel je obsazeno.
2: Jani, musíš koukat na web Hit Rádia, kde se zaregistruješ do klubu posluchačů a tam jsou už uhádnutý sedačky.
0: Takhle, Jani, neházej flintu do žita, ničemu to nevadí, protože za hodinu další šance vyhrát, tak se ptám, budeš v 8.50 u rádia, zkusíš to ještě?
3: Bohužel nebudu, akorát parkuju v práci, takže zkusím zítra.
0: Tak kdyby náhodou to nevyhrál někdo dneska, tak zítra samozřejmě další možnost. Tak Jani, krásný den a děkujeme za hru, zatím ahoj.
3: Díky, ahoj.
0: Ahoj. Tak my pokračujeme opět za hoďku. Dovolená za 40 tisíc tady stále čeká na někoho z vás.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Baumax slaví 10. narozeniny.
5: 10 let skvělých

0: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na Baumax.cz.
2: Streamuj, pas, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. V Česku přibývá lidí, kteří nemohou legálně hrát. Do registru vyloučených hráčů se zapsalo už přes 70 tisíc lidí. Tento seznam brání tomu, aby lidé mohli dál legálně sázet u hazardních provozovatelů. Většina se do něj dostane rozhodnutím úřadů, část ale vstupuje dobrovolně kvůli závislosti. Podle odborníků má registr výrazný psychologický efekt a pomáhá lidem se závislostí. V Česku padla první obžaloba za špionáž pro Čínu. Státní zástupce viní muže z neoprávněné činnosti pro cizí moc, což je nový trestný čin v českém právu. Podle soudu měl pracovat pro čínskou zpravodajskou službu a sbírat informace v Česku. Muži hrozí až 5 let vězení, od ledna je přitom ve vazbě. Jde o první případ tohoto paragrafu, který platí teprve od loňského roku. Opilý cizinec skočil v Praze do Vltavy. Mladík s téměř 2 promile alkoholu skočil z mostu Legií po výzvě kamarádů. Z vody ho nakonec vytáhli lidé na šlapadlech, zraněný nebyl. Policie uvedla, že nešlo o trestný čin ani přestupek, ale o hazard a hloupost. Muž skončil na záchytce a zaplatí její pobyt. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Dostavba dálnice D6 mezi Žalmanovem a Olšovými vraty na Karlovarsku má zelenou. Část pozemků potřebných pro úsek dlouhý skoro 7,5 kilometru už státu patří. Zbytek bude muset vyvlastnit. Dálnice by měla být v provozu přes příští rok. Zmíněný úsek vyjde na asi 3 miliardy. No a co nám na středu slibuje předpověď? Na západě Čech dnes budeme mít většinou oblačno nebo zataženo. Počítat máme taky s deštěm a objevit se u nás můžou i přehánky. Teploty se odpoledne usadí mezi 16 a 20 stupni Celsia.
7: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek.

0: Aludisků, Pneu Hájek, nově i Motopneu servis. Pneuhajek.cz.
1: Dobré ráno, šampione.
2: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
3: jsme tady pro tebe.
2: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Krásné ráno.
1: Krásnou středu.
5: Snídaně šampionů.
4: Ano, stále tu jsme, hlavně jsme moc rádi, že tu jste vy, že jste si nás pustili k tělu. 8 hodin, 3 minuty, Michal, Jasmin a David, no a muzika nachystaná. Alvaro Soler, Te Machinába, tohle vás bude bavit. Hezké ráno.
2: Hit Radio FM+.

0: Machinába, Alvaro Soler, 8:05, tohle je Hit Radio a snídaně šampionů.
1: Dovolte mi dotěrný drzý dotaz soukromý. Píšete si přes den se svým partnerem nebo partnerkou? Já jo, hodně. Dokonce mi včera můj Kuba říká, Ježíš, je 9:03 a ty jsi mi ještě nevolala, že už jdeš domů z práce. A dělá si se mě srandu, prý, co se stalo jako. A tak mě překvapilo, že jenom 36% lidí si během dne píše se svým partnerem zprávy. Co děláš, jak se máš, takovýhle věci. Tak co naši posluchači a co vy tady, kluci, píšete si přes den spolu?
0: Jako my dva si, Davidem, moc ne, no.
2: No takhle, já bych si s tebou i psal, ale ty vůbec neodepisuješ, no, ale to je jiné téma.
0: To potvrzuju, to je pravda, to je pravda. Píšeme. Já my teda
2: úplně minimálně teda.
0: No, občas si napíšem.
1: Dobře, tak jenom 36% lidí to takhle má.
0: Co 36% lidí, to mi přijde docela málo, jako. Jakože na toho dotyčného ten zbytek moc nemyslí, že si jako nepíšou.
1: Takhle, já si zase říkám, že ono je někdy fajn si o tom dní moc nepovídat. My se třeba trošku jako napíšem, ale pak se doma večer sejdem a všechno si řekneme, jo, a můžeme si vyprávět.
2: To jsem zrovna chtěl říct, o čem si povídáte potom večer, když si celý den píšete, ty jo.
1: A tak někde se toho zase děje tolik, že prostě můžeš dělat obojí, no.
0: Hele, mě tak napadlo, že bychom těch 36%, nebo kolik to bylo, že bychom ta procenta mohli trochu zvýšit, že? Že bychom mohli napsat těm našim polovičkám, že? My tři, kdo jsme tady, jo? Že bychom mohli napsat stejnou SMSku.
1: Stejnou
0: SMSku, samozřejmě můžete se přidat i vy, kdo jste u rádia, můžete taky napsat vašemu partnerovi. Tak znění SMSky, já počkám, až vytáhnete telefony.
1: Už ho držím.
0: No, posluchači, než vytáhnou telefony. Tak já dám tady teda zprávy. Tak, napsat. Tak, a pojďme teda psát, jo? Napíšeme úplně stejnou.
1: Trošku se mi nelíbí, že tu zprávu vymýšlíš ty a ne já, ale dobře.
0: Takže, píšeme. Ahoj, lásko. Přeju hezké ráno. Hezké ráno. Tak, přeju hezké ráno. Jak se spalo? Jak se spalo?
1: To je diktát z češtiny.
0: Tak dobře, jinak, tak počkej. Vyspala se krásně. Vyspala se krásně. Ty asi napiš vyspal.
2: Já už nechám, jak se spalo.
0: Vyspala se krásně. Otazník. Až přijedu domů. Až přijedu domů. Udělám ti...
1: Co?
0: Udělám ti skvělou masáž.
1: Skvělou masáž.
0: Komu
2: Eva poslouchá, takže si myslím, že...
0: Měj hezký den. Měj krásný den. Miluju tě.
1: Ježíš, tak ty umíš být romantik trošku.
0: Miluju tě. Člověk to neposlal tobě, ale... Já nevím číslo teďka, ale...
2: Pořádně si zkontrolujte, komu to posílá.
0: Nebo to může poslat hromadně, pokud máte víc partnerů, že?
1: A uděláme si teda jakože testík, že tak čekáme, až nám odpoví.
0: Odesílám, je to tam. Poslali jste to?
1: Ano. Send.
2: Doručeno.
0: Odesláno. Taky doručeno. Tak vy, kdo jste to udělali taky, tak schválně můžete nám taky napsat, jaká byla reakce od vašeho protějšku a já jsem teda zvědavý, co nám napíšou ty naši partneři.
1: Tak si dáme pár písniček a snad nám do té doby napíšou.
0: Asi tak 30 písniček a pak možná teda přečteme, co napsali. American Authors, Best Day of My Life. Další songy pro vás tady na Hit Rádiu. 8:09, krásné ráno, šampioni.

0: 9:15. Minuta k tomu, tohle je středeční Hit Radio, krásné ráno. Bavili jsme se o tom, že jenom 36% lidí se s partnerem posílá během dne zprávy, tak jsme chtěli ta procenta trochu zvýšit. No a my jsme tady živě v éteru poslali našim polovičkám SMSku, která zněla: ahoj lásko, přeju hezké ráno, vyspala ses krásně, až přijedu domů, udělám ti skvělou masáž, měj krásný den, miluju tě. No a máme odpovědi, nebo alespoň dvě třetiny z nás tady ve studiu mají odpověď. Tak Jasmin, co přišlo tobě?
1: Tak můj Kuba mi napsala: ahoj Bobe, nebej ty dobrovolný masáže, tak ti snad i věřím, ale takhle, nemám si náhodou pustit hitko, co to tam zase vymýšlíte?
0: To nás prokouk. Tak, co přišlo Davidovi?
2: Já mám zatím jenom zobrazeno a vzhledem k tomu, že takhle Evi vůbec neříkám, tak podle mě má jakoby podezření, že jsem to omylem poslal jí
0: a patřilo to
2: někomu jinému.
0: Že si tu SMSku dal takzvaně do jiného hrníčku.
2: Přesně tak.
1: A co přišlo Michalovi?
0: To nechcete vidět.
1: Chcem.
0: Mně přišlo 7 otazníků.
1: Tady je vidět, že takovýhle zprávy asi teda tvoje přítelkyně nedostává.
0: A ještě dodatek. Někdo ti asi sedl za noťas a dělá si forky, ale to si pak asi všimneš. Ale počkej, já jako píšu normálně občas.
1: Jo, to je vidět, no. Vůbec nebyla překvapená, 7 otazníků.
0: My jsme samozřejmě říkali, že se můžete připojit k nám a připojili jste se. Přišlo od vás spoustu reakcí, že jste to teda zkusili, jo?
1: Šárka píše: odpověď. Je před výplatou a doma nic není třeba opravit, ale masáž beru.
0: Další zpráva. Dobrý den, na zprávu, kterou jste diktovali, přišly pouze otazníky. Jelikož jsem to odeslala omylem synovi a ne příteli do práce, který pracuje v Německu. S pozdravem, Markéta, jste skvělý.
1: Ale poslat synovi, lásko, a že teda udělám ti masáž, no, dobře.
0: Mami?
1: Ale pak tady někomu to i vyšlo, jo? Máme tady screenshot, kde to opravdu někdo někomu poslal a ten odpověděl samýma srdíčkama, dokonce třema srdíčkama.
0: Vy jste skvělí. No tak, mohli bychom ta procenta ještě zvýšit, ale to už necháme na vás, tak pokud máte partnera, manžela, manželku, kohokoliv, tak myslím si, že by mu udělalo radost takhle chvíli po 8:45, že na něj myslíte, že jste si na něj vzpomněli, tak to zkuste mu napsat něco na hezké ráno. Eva Farná, Všechno nebo nic. Další muzika pro vás na Hit Radio. Hezké ránko.

0: Všechno nebo nic. Eva Farna. 8.21, posloucháte Hit Radio. Další parádní muzika, tak vám letí za malou chvíli. Tohle je Alan Walker, Tommy Narket a Aura Dark Side. Staví se i Martin Garrix. No a samozřejmě víme, že nás sledíte i na cestách, tak jak to na silnicích vypadá, řekneme, bude aktuální doprava, počkejte na to. Tak hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
3: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. Autowolf.cz.
2: Tak asi tu červenou.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
9: Farma Park Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete jen stěží.
10: Nazdar, já jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější, mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
11: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
12: Už tento pátek vás v letní festivalové zahrádce Leháro čeká rock'n'rollový nářez kapely kolem herce, moderátora a farmáře Vojty Kotka. Najdete nás u tramvajové zastávky pod Záhorskem. Více na leharofest.cz.
13: Go, go, go, gorila!
14: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
15: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
16: Řešení je úvěr od Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit hodně.
16: Řešení je Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
16: Řešení je Acema.
15: A co když potřebuju 20 milionů?
16: Řešení je Acema.
15: A 30?
16: Acema.
15: A 40?
16: Acema.
15: A 50?
16: Acema. Jde to i bez banky.
15: Hele, nezaseko ses?
16: Ne.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nepojízdné auto hlásí D5, stojí na kilometru 60 směrem na Plzeň. No a opatrně taky na Berounsku, kde došlo k nehodě. Pozor u obce Mořina, kde havaroval osobák.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz
3: Hit Radio FM+.

0: je muzika ke všemu, co děláte. Alan Walker, Tomi Narket, Aura na Hit Rádiu přesně o 8:30 a to je čas na Davidův.
1: Ranní update.
2: Na ministerstvu obrany padla rekordní odměna, náměstek dostal 1 000 000 korun. Vyplatit je měla tehdejší ministryně obrany Jana Černochová. Konkrétní důvod ani jméno oceněného úřad neuvedl, mluví jen o mimořádných úkolech a vyšší odpovědnosti. Telefonování mladým lidem způsobuje úzkost, raději volí zprávy než hovory. Mnoho lidí z generace Z přiznává, že telefonáty v nich vyvolávají stres až paniku. Raději proto komunikují přes zprávy, kde mají čas si odpověď promyslet a upravit. Jakub Menšík je poprvé v semifinále Grand Slamu. 20-letý hráč porazil Brazilce Fonseku ve 3 setech a duel ukončil až 7. matchbolem. V boji o finále čeká Menšíka světová trojka Alexander Zverev z Německa. Tak tohle je zpráva ze sportu, já vím, že na ně úplně neslyšíte, ale tohle je tak zajímavá a úspěšná zpráva, že jsem si říkal, že ji musím do vysílání protlačit.
0: Je to super zpráva, gratulujeme, je to určitě úspěch.
2: Takovýhle zpráv o sportu nás čeká ještě hodně, protože za chvíli startuje světový šampionát ve fotbale, jak všichni víme.
0: Počkej, jak ve fotbale, teď fotbal skončil teďka, ne?
2: To byla Liga mistrů.
0: Jo, počkej, tady je něco jiného, jo?
2: To je zase něco jiného.
0: Jo, takhle. No. Hele, hokej, jo, ale fotbal tam teda tápu, takže...
3: To máš hokej,
0: takže
3: ve fotbale.
0: Takže počkej, teďka jak ty Francouzi teda vyhráli a jak si jako teda zapálili vlastní město, tak to je něco jiného.
2: To je klubová soutěž.
0: Takže počkej, takže až opravdu pro mě vyhraje teda ten šampionát.
2: Hele, třeba i český výběr.
0: Jo? Takže pak bude hoře Praha.
2: To snad ne.
0: Pojďme na YouTubečka. Pride in the name of love. Na Hit Rádiu v 8:32. Hezké ránko.

0: Dabraka, Dabraka, Lady Gaga. 8.39, posloucháte Hit Radio, snídaně šampionů. Přejeme pohodový ránko.
1: Pojďte kápnout božskou. Pojďte nám říct, jaká písnička vám vždycky zlepší náladu. Jo, opravdu o tom teďka popřemýšlejte a až na ní budete myslet a budete vědět, která to je, tak nám ji hnedka napište na web Hit Radia.
0: Možná se ptáte, proč? No tak tím hlavním důvodem je, že pokud nám to na web Hit Radia napíšete, pokud se zaregistrujete a pokud svůj hit uslyšíte ve vysílání, o víkendovém vysílání a podaří se vám dovolat do studia, tak můžete vyhrát chytré hodinky Garmin pro vaše děti a to v hodnotě necelých 7,5 tisíce korun.
1: Takže leďte Hit Radio taky o víkendu a my vám budeme moc držet palce, protože tohle je moc hezký dárek pro děti.
0: Komplet detaily na webu hitradio.cz.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Hit Radio.
3: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
4: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
5: Tuto topí tady taky, já chci klima, ty chceš taky. Tuto topí?
4: Kde?
5: Žádný kde,

0: CZ.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberba Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
12: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
11: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
12: Dětské trampolíny, lanové hřiště,

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tiskru.cz. Náplně hned.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Milion skvělých důvodů, proč poslouchat Hit Radio, je parádní muzika a jedním z těch důvodů je možnost vyhrát parádní dovolenou.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Sedadlo v našem virtuálním letadle, na kterém je dovolená za 40 tisíc od společnosti Invia.cz dle vlastního výběru, je stále neobsazeno.
2: Máme tady sedačky v letadle A až F6 řád. Dneska už se stalo, že někdo tipnul sedačku, která už dřív typovaná byla, tak aby jsme tomuhle předešli, tak znovu upozorňujeme, že dříve uhodnuté sedačky najdete v klubu posluchačů Hitrádia. Registrace jsou přes web Hitrádia. A já jsem vám včera na svůj Instagram Jasmin Official dávala nápovědu taky, v které části letadla tak jako můžete lovit. Ona za chvíli jakoby zmizí, ale já jsem udělala výběr soutěž Hitrádia, takže je to tam normálně vidět na profilu, pak ve výběrech.
0: Je to tam, je to tam. Tak zjistíte, v jaké polovině jsi, na levé půlce nebo na pravé půlce je ta dovča. Tak volejte teď 800 937 937, necháme to chviličku zvonit, napneme to, přece jenom je to dovča za 40 táců.
2: Kdybyste náhodou neuhodli tu dovolenou za 40 tisíc, tak ale taky na vás čeká hra Člověče nezlob se, nebo máme tady dva lístky na Marka Ztraceného, a nebo budete mít černýho Petra a nevytáhnete si vůbec nic.
0: Dobré ráno, snídaně šampionů, kdo je s námi ve vysílání?
3: Tady Broňo, ahoj.
2: Čau,
0: ahoj,
2: Broňo.
0: Ahoj, Broňo, dobré ránko. Jak se máš, Broňo, jako máš středu, Broňo?
3: No, středa je výborná. Dneska nastupuju na dovolenou, takže dobrý, yeah. Parád.
0: Takže nastupuješ na dovču a teďka bys si vlastně mohl ještě jednu parádní dovču vyhrát. Tak, Broňo, ptáme se tě. Jaké sedadlo v našem virtuálním letadle si zvolíš? Je tam 6 řad a sedadla A až F.
3: Tak já bych zkusil D3.
2: D3. Sedačka neobsazená, takže dobrý.
0: D3, tak pojďme se připoutat, prosím. Broňo se připoután na D3. Co na to, Jasmin?
2: Broňo. Dovolená se na této sedačce? Broňo neskrývá.
0: Broňo, neskrývá se tam dovolená, ale co se tam schovává? Ty jsi sednul na sedačku, kde něco je. A když šáhneš takhle pod svoje sedadlo, šáháš pod sedadlo, Broňo?
3: Ano, snažím se.
0: Tak, šáhni tam.
2: Já tady vidím Michala taky, jak šáhá, je to dost
0: divný. Šáhám taky pod sedadlo a teďka vytahuj tu ruku nahoru a máš v ruce dva lístky na Marka Ztraceného na Letenskou pláň.
3: Skvělý,
2: 7.8.
0: A slyším, že tam někdo má větší radost než ty. Kdo se tam tak radoval, Broňo?
3: To jsou kolegové tady.
0: Oni nás poslouchají, tak zdravíme kolegy. Dva lístky na Marka Ztraceného ty posíláme, nějak si to rozdělte, užijte si to. No a samozřejmě dovča tady stále je, tak zítra v 6.50 další šance. Broňo, s kolegama to zkuste určitě, jo?
3: Díky moc.
0: Tak jo, vydržme na telefonu, doladíme detaily, zatím ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak zítra.
2: No, připomínáme, že nápověda teda jedna je a zítra přibude ještě jedna.
0: Další. No, už přehořívá. Už byste to mohli vyhrát taky někdo, no?
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.

Nico Santos. Roof Top v 8.57. Tohle je Hitrádio Snídaně šampionů. Jsme v cíli a my vám chceme moc poděkovat za další společné ráno. S vámi byli

0: se zítra. V 6. Ahoj.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2 minutky před 9. Bára Škrybová, krásný den všem. V Plzni v ulici Radčická máme hlášenou nehodu 2 aut, s opatrností tudy projedete a v Nýřanech směrem na Myslinku se vyšetřuje nehoda 2 nákladňáků a taky tady s opatrností projedete. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info dejte vědět k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Profi voda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profi

0: krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio FM Plus.
1: 9 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Maximální ceny pohonných hmot jsou dnes opět o něco nižší. Za litr benzínu dnes dáme nejvýš lehce přes 42 korun. Litr nafty se pak u čerpacích stanic prodává nejvýš za 39,40. Minulý týden vláda rozhodla, že cenová regulace bude pokračovat do konce června. Resort zahraničí plánuje před letní turistickou sezónou rozšířit cestovatelský systém Drost o nové funkce. Na úpravách už se pracuje. Po změnách by systém mohl Čechům v zahraničí usnadnit například přístup k lékům na předpis. Hrad a zámek Bečov nad Teplou láká na novinky. Od června zpřístupnil další část zámeckých zahrad a také opravenou zámeckou jídelnu, která připomíná svatební hostinu. Vznikla v místě, kde kdysi býval trezor s relikviářem svatého Maura, který se přesunul do opravených prostor v pluhovských domech. Tenista Jakub Menšík si vybojoval postup do semifinále Roland Garros. Jde o jeho životní úspěch. V úterním čtvrtfinále na pařížské Antuce Menšík porazil Brazilce Fonseku 3-0 na sety. V boji o finále vyzve v pátek světovou trojku Němce Zvereva.
2: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneuservis. Pneuhájek.cz.
3: Dnešek bude spíše zatažený, obzvláště pak ze začátku dne, počítat bychom měli i s přeháňkami. S odpolednem se ale oblačnost začne protrhávat a s večerem se dokonce i vyjasní. Dnešní teplotní maxima na 20 stupních, na horách 13 až 16.
0: Hit Radio FM Plus.
3: Bára Škrybová, zdraví, středa dopoledne, láme se nám týden a zajímá mě, koho zlomila práce. Máte nějakou profesní deformaci? Probereme to, zatím paříme. Hit Radio.
4: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

Poetika, mám pocit, že tě ztrácím. Hit Radio FM Plus s vámi v čase 9 hodin a 11 minut. Krásnou středu ještě jednou vám všem, kdo jste s námi, a vám všem, kdo s námi nejste, ačkoliv mě teda asi neslyšíte, když tak jim to ostatní věříte. Já už jsem tady před chviličkou se trošičku ptala, jestli máte nějakou profesní deformaci. Něco podobného jako třeba, když maminky vezmu v obchodě košík a jezdí s ním stejně jako s kočárkem dopředu, dozadu, úplně bezmyšlenkovitě, asi všechny matky to známe. A nebo třeba zubař, jo, když se s někým jen tak baví, tak se říká, ajaj, dvojka vlevo dolem, to by chtělo péči, a moc třeba nevnímá, co ten druhý říká, každopádně kouká mu na zuby a tak podobně. Postihlo vás něco podobného? Já jsem včera telefonovala s mojí mamkou v autě přes handsfree samozřejmě, jako dobrý, rozloučili jsme se, a za 30 vteřin mi mamka najednou odpovídá na něco. A já jsem se lekla, jak je to možný. No, my jsme nezavěsili, že jo. Každá z nás totiž čekala, že zavěsí ta druhá, takže byla mamka pořád na drátě. A já jsem to vůbec nevěděla. A to, na co mi moje mamina odpovídala, tak to byl normálně prach zprostej rádiovej vstup. Já jsem se ho z ničeho nic totiž začala v tom autě pro sebe říkat, koukala jsem kolem sebe, něco mě napadlo, a tak jsem si to řekla jako do rádia, jo. Opravdu jsem si z toho udělala rádiovej vstup. A vůbec jsem se to neuvědomovala. Takže já si třeba takhle ze všeho prostě dělám rádiový vstupy, teď už to vím. To je moje profesní deformace. Co vy? Přiznejte barvu a udělejte to k nám na WhatsApp 720 870 237. Pište, namlouvejte, však to znáte, a taky poslouchejte muziku. Třeba tohle jsou Imagine Dragons, Bad Liar, a je to moc hezký. Mějte hezkou středu.

0: Kejte, tady Firework, Hit Radio FM Plus s vámi, 9 hodin 23 minut. My tady řešíme spolu profesní deformace. Já jsem zmínila, že jsem včera zjistila, jak se mimo děk nevědomky vytvářím a říkám nahlas rádiový vstupy. A píšete mi, Hanka, ahoj Báro, já prodávám boty. Když koukám na filmy, vůbec nevnímám děj, celou dobu sleduju, co mají horci na nohou. To je drsný ani. Honza, ahoj do rádia, já pracuji v call centru a párkrát se mi stalo, když mi někdo poděkoval, že jsem odpověděl, rádo se stalo, můžu vám ještě s něčím pomoci. Honzo, super, já takhle někdy po svým monologu doma třeba řeknu, díky moc, že jste zítra Rádiem FM Plus a mějte krásný den, ale to je spíš jako ze srandy a je to vědomě, ale jako rozumím, super. Ještě si dáme zkaz od Ivet. Já jsem kadeřnice a nesnáším, když si sednu blízko někoho, kdo je špatně ostřihaný nebo má odrostlou hlavu. To mi cukají ruce, ale jinak mám ráda srovnané věci, takže zarovnávám letáčky v čekárně u lékaře a podobně. Hezký den, Ivet. Kadeřnice je jasná, ale ty letáčky, Ivet, hele, v tom jsme ale asi všichni stejně, že jo? To je prostě nemoc. Krása, díky moc za vzkazy. WhatsApp 720 870 237 je vám stále otevřený a z muziky za chvíli Coldplay a How to Hear. Hezkou středu.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Martina Míšková, ředitelka kulturního a komunitního centra Přeštice. Město Přeštice letos slaví 800 let od svého založení a budou to velkolepé oslavy. Dorazí vzácní umělci jako Vojtadyk, Václav Noid Bárta, Kateřina Marie Tichá. Chystají se pivní slavnosti, festival vína, letní kino, no bude toho mnohem víc. Na co všechno se můžete těšit, uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus.
3: Tak co na to říkáš, Baru?
4: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
3: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Ahoj, já zdravím všechny příznivce pořádné zábavy a zvu vás 5. června se skupinou Quattro do letního kina Příbrami. Pořádně to tam rozjedeme, bude to mejdan podle plánu. Vstupenky si můžete zakoupit v síti Go Out. Až Michal David.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
9: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
13: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnýostrov.cz.
14: Zase tankuju.
11: Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Plzeň žije divadlem. Davidské divadlo. Divadlo na zábradlí. Dekadencers. Ivan Trojan.
16: Hinek Čermák.
15: Jitka Šnajdrová.
16: 14. až 22. června.
15: Posemná divadlo.
1: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Hoci je to svít, 9.34, ladíte Hit Radio FM+, díky moc. Já se ještě vrátím k tématu profesní deformace. Vy mi totiž píšete na náš WhatsApp 720 870 238 takový profesní deformace, kterými ani nenapadly, že by vůbec jako mohly být, jo. Wendy, ahoj Baru, pracuju na recepci hotelu, když k nám domů přijde návštěva, mám chutí říct, v kolik jsou snídaně a kde najde wellness. Ale Wendy, zase jako jestli máte doma wellness, tak já bych se třeba taky stavila na to kafe. Pepa, jsem automechanik. Když jedu autobusem, poslouchám motor místo toho, abych sledoval zastávky. Pepo, ale klid, jo. Můj táta je taky automechanik. Auta jsou navíc jeho hobby a pokaždý, když někde vidíme nějaký zajímavý auto, on si okamžitě lehne a čumí pod něj. Bez srandy, je to neuvěřitelný, zvláště jako pak pod jeepy, to si fakt jako lehne a kouká. Tati, jestli posloucháš, zdravím tě, ahoj. Pepo, díky moc za zkaz, nic si z toho fakt nedělej. A ještě jeden tady mám, tady naprosto skvělej. Monika, ahoj, pracuji v mateřské školce. Minule jsem manželovi řekla, šikulka, za to, že vynesl odpadkový koš. Příště mu za to dám i samolepku. Moni, díky moc, já si myslím, že bude manžel moc rád. Díky moc vám všem ostatním, mějte krásnou středu a posílám vám k tomu Fuji s Killing Me Softly. Strong.

0: Ladíte Hit Radio FM Plus, tohle byla Miley Cyrus s písní End of the World. Tak kolik máme hodin? 9.44. To jsme po snídani, už i po sváče pravděpodobně. Zahli jste dneska po koblize? No správně byste měli, protože 3. června je den koblih. A víte, jak vzniklo jméno kobliha? Nehledejme v tom žádné složitosti, pochází to ze staroslovanského slova označujícího kulatý bochánek nebo hrudku těsta. A víte, jak vznikla kobliha s dírou uprostřed? Donut. Tak ten pochází údajně z 19. století. Podle jedné z legend, mladý námořník vykrojil střed, protože se mu kobliha uvnitř špatně prosmažovala a byl z toho už tak vytočený, že tam prostě udělal díru a hotovo. No a takže jako paráda. A ještě chuťovka na závěr, jo. V některých částech Evropy se původně koblihy plnily nejen marmeládou, ale taky masem anebo houbami. Ňami. Tak dobrou chuť, pokud si dáte koblihu a na hezkou středu si do 10. spolu na Hit Radio FM Plus postíme Činasky a zastaví se taky Avicii. A po 10. se zase na vás těším já. Tak hezkou středu, díky, že jste s náma.
1: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu.

0: Právej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
3: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
4: Sudovi šrot, republice ocel.
5: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
6: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. olympiaplzeň.cz.
7: Hausbrand Café, per favore?
8: Si, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
11: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
16: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
17: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík, žehe krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
18: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
19: Plzeň, divadlo Teď. Davidské zábradlí Decadencers. Trojan, Čermák, Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
20: Hit Radio FM+.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
6: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
7: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
9: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
10: On air. Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
12: Je 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Rodičovský příspěvek by mohl od příštího roku vzrůst o 50 tisíc korun. Rodiče dětí narozených od 1. ledna by tak nově pobírali částku 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by se pak suma zvedla o 100 tisíc na 800 tisíc korun. Vládní novelu podpořila sněmovna. Posuzovat ji teď bude sociální výbor. Rekordní zájem o studium letos eviduje Západočeská univerzita. Dorazilo více než 17 tisíc přihlášek. Víc mluvčí školy Andrea Čandová.
13: Nárůst je patrný i u sociálně vědních oborů fakulty filozofické nebo u uměleckých oborů fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Polepšily si ale i technické fakulty, fakulta strojní a fakulta elektrotechnická. A třeba na kinantropologii do Karlových Varů se letos hlásí rekordních 101 uchazečů.
12: Největším skokanem je pak fakulta pedagogická, které přišlo skoro 5000 přihlášek. S ohledem na vzrůstající riziko vzniku lesních požárů v Evropě bude v nejvíce ohrožených oblastech rozmístěno dodatečných 777 hasičů. Připraveno k zásahu bude taky 22 hasících letadel a 5 vrtulníků. Oznámila to Evropská komise, která nasazení hasičů a techniky pomáhá financovat a koordinovat. No a jdeme na hokej. Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Český útočník skóroval v 57. minutě a připsal si 4. gól v letošním playoff. Série pokračuje na stejném místě druhým zápasem v noci ze čtvrtka na pátek našeho času.
14: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
0: Středa bude z počátku dne zatažená, objevit se můžou i přehánky, s postupem dne oblačnost bude ustupovat a s večerem se může i vyjasnit. Teploty dnes v maximech 22 stupňů, na horách 16.
11: Hit Radio FM Plus.
0: Krásné středeční dopoledne přeje Bára Škrybová, už jsem říkala, že se nám zase láme týden, to je důležitá informace, takže pojďme, láme se nám týden, juchu. Leony.

Latinskoamerické rytmy na Hit Radio FM Plus ve středu dopoledne 10 hodin 11 minut k tomu. A my se jdeme spolu teď podívat na naše sociální sítě Hit Radio FM Plus. Je tam totiž video, které jsme si půjčili od městské policie Plzeň. Děkujeme moc. A na tom videu je nehoda kurýra, který jel na elektrokoloběžce přes přechod na Sadech 35 v Plzni a srazil ho auto. A teď se tady řeší, že jsou to dvě chyby zároveň. Jednak kluk na elektrokoloběžce, který měl správně slést a tu kolobrndu vést vedle sebe, a druhák řidič auta, který vletěl na ten přechod, když měl červenou. A mě teda jako za sebe musím říct, že trošku mě zaráží, že se nejvíc mluví o tom klukovi, jako neměl si co dělat na přechodu na kolobrndě, jasně, samozřejmě vůbec neměl, ale i kdyby v tomhle případě vedl, tak ho to auto semlelo, protože to tam najelo na ten přechod takovou rychlostí, že vůbec neplánovalo zastavit. Takže ano, na koloběžce ani na jízdním kole, to jasný, se na přechodu nejezdí, má se vést, ale rozhodně to za mě v tomto případě teda není důvod téhle nehody. Takže pojďme si připomenout, že je třeba respektovat semafory a že i když je zelená, třeba na tom přechodu, je třeba se dívat stejně kolem sebe, než na ten přechod stoupíme, protože nikdy nevíme, kdo jede kolem. A to platí teda i o vjezdu z vedlejší na hlavní a tak opačně, prostě pořád. Pojďme kolem sebe koukat i přesto, že nám ty semafory něco konkrétně signalizují. Klidně se k tomu případu u nás na sociálních sítích ještě vyjádřete. Rádi si ty vaše názory přečteme. Teď si pouštíme Pink.

0: ať už je pátek. Já to teď můžu říct, když to řekl Marek Ztracený. Hit Radio FM Plus s vámi, nebojte, nic, už máme středu, týden se nám vláme. Pojďme si připomenout, že náš WhatsApp 728 770 237 je vám neustále a non-stop k dispozici, tudíž pokud byste nám chtěli něco sdělit, tak můžete a využijte ho i na dopravní informace. Pište, namlouvejte, foťte, točte, všechno se hodí. Od příštího týdne začneme vás, co nám dáváte dopravní echo, odměňovat. Každý den jeden z vás něco dostane. Nebojte, včas se dozvíte víc. No a když jsme v tom nadělování, tak Jirka by vám dneska zase rád dal i kompletní kolekci thrillerů autorky Lizzy Regan v hodnotě 5 000 korun z nabídky Grada. A jedná se celkem o 10 knih. Bude se hrát opět dneska někdy v čase mezi 13. a 15. hodinou. Princip je takový, že vám Jirka přečte nějaký text a vaším úkolem je odhadnout, zda se jedná o úryvek z knihy, anebo ne. A když se trefíte, tak vyhráváte, to dává smysl. No a pak si můžete vybrat, jestli chcete klasický knížky nebo e-book, anebo to můžete mít taky jako audioknížku. To už je pak na vás.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná.

0: Plzeň nám hlásí nehodu, a to dvou aut v ulici Samarická.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio FM Plus.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Si, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Baumax slaví 10. narozeniny.
6: 10 let skvělých

0: Krony.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27. 5.
1: Zahradnictví Plzeň, pro vás máme skvělou službu. Jmenuje se Zahrada své pomocí. Vy dáte svaly, my dáme know-how. Podrobnosti na www.plzeň-zahradnictví.cz. Mít novou zahradu je s námi tak snadné. Zkuste to.
2: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej. Už tento pátek vás v letní festivalové zahrádce Leháro čeká rock'n'rollový nářez kapely kolem herce, moderátora a farmáře Vojty Kotka. Najdete nás u tramvajové zastávky pod Záhorskem. Více na leharofest.cz.
3: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
4: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
5: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
6: Nápady, typy, inspirace.
7: Šumava žije!
6: Šumava žije CZ.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Plzeň žije divadlem. Davidské divadlo, Divadlo na zábradlí, Decadencers, Ivan Trojan, Hinek Čermák, Jitka Schneiderová. 14. až 22. června, Posem na divadlo.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

pecky, parapa, little party, little party never kill nobody, malá party ještě nikdy nikoho nezabila, tak si ji pojďme udělat spolu, takhle dopoledne na Hit Radio FM Plus, to je jasný. No a taky si ji pro vás chystá po 12. Jirka Plnář v srdcovkách. A v té srdcovkové party vám bude nadělovat vzpomínky a nostalgii a krásnou náladu. Ano, třeba tímhle. Tohle je jedna ze srdcovek, která na vás čeká. M People, Search for the Hero. Jirka je taky takový hrdina, takže kdo hledáte hrdinu stejně jako tady M People, tak laďte Jirku. A to třeba i ještě kvůli tomuhle. Jo, tohle je další lákadlo na dnešní srdcovky. Sting, respektive Police a jejich obrovský hit a romantárna a přibližovák Every Breath You Take. Samozřejmě se objeví ještě další, konkrétně tam budou tři, pak ještě jedna na vaše přání, tak si to třeba už rozmýšlejte. A než se Jirkovi napíšete, tak já vám pustím taky krásnou srdcovku. My to totiž umíme taky i bez Jirky ještě, jo? Tohle jsou Roxyťáci. Písnička se jmenuje Fade in Like a Flower a vy si užívejte krásnou středu. Díky, že jste s námi. Já jsem Bára Škrybová, jsem tu s váma do 12.

0: Jo, tak tohle je parádní záležitost. Písnička End of Beginning na Hit Radio FM Plus 10.40. Mistrovství v hokeji za námi, ale obrovská hokejová událost v Plzni před námi. Kam vyrazit? Plzeň totiž bude na začátku června žít hokejem. Už od zítra 4. června až do 7. hostí Ice Arena CCM už třetí ročník GWHL, to znamená největšího dívčího hokejového turnaje v Evropě. Do Plzně dorazí týmy ze 14 zemí a na ledě uvidíte i hvězdy ženského hokeje, včetně českých reprezentantek Terezy Vanišové a nebo Dominiky Láskové. Chcete být u akce, která píše historii ženského hokeje? No a vy ne, odpovím si sama. Tak přijďte fandit na stadion. Více informací najdete na allforhockey.net.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
4: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. Autowolf.cz.
3: Tak asi tu červenou.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj. Těšíme se na vás.
8: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj, statutární město Prostějov a Severočeské doly.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
10: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
11: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
12: Drž mi kabelku.
11: OK, to jsem nečekala.
10: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
13: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
14: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
15: www.onlineshop.cz.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Hit Radio FM Plus.
17: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Aspoň pořádný song od podlahy. Sunrise Avenue, Hollywood Hills, 2 minutky před 11, jak jinak než na Hit Radio FM+. Hezkou středu přeje Bára Škrybová, jdem se mrknout na silnice. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se došetřuje nehoda nákladňáku a traktoru na Klatovsku. A to konkrétně před obcí Zborovy a je tady neprůjezdný jeden jízdní pruh, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru

0: www.živýkraj.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
6: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
9: Máme 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. V Česku právě probíhá jarní kolo celostátního sčítání denních motýlů. Motýlí půlhodinka potrvá do neděle a zapojit se může každý. Potvrzuje to i koordinátor akce David Číp.
10: Je to ideální nejen třeba pro děti ve školách, ale je to také super zejména třeba o víkendu pro rodiče s dětmi a věnovat půl hodinku sledování motýlů. Ideální je, když si předtím nastudují trošku, jaké ty druhy denních motýlů u nás vlastně máme.
9: Určovací klíč najdou zájemci na webu motýlípůlhodinka.cz. Poklepáním na základní kámen v Karlových Varech odstartovala modernizace urgentního příjmu. Cílem je hlavně rozšíření stávajících provozů a zajištění kvalitnější a efektivnější péče o pacienty. Rekonstrukce urgentu a přístavba pavilonu A vyjdou na více než 500 milionů. Náklady z části pokryje dotace. Evropská komise doporučila Německu, Rakousku a 7 dalším zemím Evropské unie zrušení kontrol na hranicích. Země je zavedly kvůli nelegální migraci. Podle vyjádření unijní exekutivy migrantů ubylo a pro kontroly existují přijatelnější alternativy. Česká fotbalová reprezentace odehraje zářijové domácí zápasy Ligy národů proti Chorvatsku a Anglii na stadionu Slavie v Edenu. V listopadu pak národní tým přivítá Španělsko v jiné pražské aréně na Letné. Český celek se v Lize národů po druhé v historii představí v elitní divizi A.
11: Pneu Hájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneu Hájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneu Hájek. Nově i motopneu servis. Pneuhajek.cz.
12: Středa bude po většinu dne pod mrakem, s odpolednem ale oblačnost začne ustupovat a s večerem už na nás vykoukne dokonce i to sluníčko. Teploměry dnes ukážou v maximech na 22 stupních Celsia, na horách se zastaví někde mezi 13 a 16 stupni.
7: Hit Radio FM+.
12: 11. odbyla Bára Škrybová s vámi, na středeční dopoledne Lady Gaga, Bradley Cooper, Lost Frequencies a teď Kelly Clarkson, to je nálož, tak si s námi užijte.

Lost Frequencies, The Feeling, 11 hodin, 12 minut k tomu. No a přesně za 24 hodin tady na Hitrádiu FM Plus poběží live s Jirkou Pelnářem. Zítra k Jirkovi dorazí ředitelka kulturního a komunitního centra Přeštice, paní magistra Martina Míšková. A bude to zároveň i takový kulturní tip pro všechny, kdo mají rádi dobrou muziku, zábavu a místní atmosféru. Řeč bude totiž o oslavách 800 let města Přeštice, které se uskuteční od 12. do 14. června na Masarykově náměstí a taky v městském parku. Program bude opravdu nabitý, dorazí třeba Vojta Dyk, Katka Marie Tichá nebo Michal David taky bude. Chybět ale nebude ani historická hudba a tance, pěvecký sbor Hlas Přeštice, žesťový kvintet, šermířská vystoupení nebo taky inscenace významné historické události. A jak už jsem to říkala včera, tak to zopakuju. Mně se tam moc líbí na programu Dětská ponožková bitva. Určitě nám k ní paní magistra zítra poví víc. A nejenom k ní, to je jasný, ale i k celým oslavám Přešticích a k Přešticím i jako takovým. Tak laďte zítra od 11 hodin live s Jirkou Pelnářem, no a z muziky teď jdeme do našeho českého rybníčku. Mám pro vás Xyndla X a písničku Puberťák.

0: Je 11 hodin a 23 minut úplně přesně na Hit Radio FM Plus nám dohrála Sia. Krásné dopoledne všem a taky vám všem za volant, protože vy nás ladíte velmi často v těch autech. No a proto vám rádi přinášíme i aktuální dopravní informace, ale protože nejsme přímo v dění, tak jsme i moc rádi, když nám ty dopravní informace dáváte vědět právě vy. A je to velmi jednoduchý. Uložte si naše WhatsAppové číslo 728 70 237. A pokaždý, když na západě Čech něco potkáte, nějakou dopravní situaci, kterou by měla vědět i širší veřejnost, tak nám to dejte vědět. My to pak moc rádi právě zveřejníme. A navíc od příštího týdne každý den jeden z vás, kdo nám budete dávat info, tak budete odměněni. Odměněni nebo odměněny, to je jedno, kdo to bude. Miles Smith, Bruno Mars, tak ty to budou za chviličku v rámci naší muziky. Buďte s náma, mějte hezkou středu.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Váš bankovní účet byl zablokován, rychle klikněte sem. I takový může být podvodný e-mail, který díky AI vypadá naprosto důvěryhodně. Jak ho poznat dřív, než přijdete o úspory? To nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
3: Tak ano, útočníci sází hlavně na strach a časový tlak, ale žádná banka po vás nikdy nebude chtít hesla, PIN kódy nebo údaje ke kartě přes e-mail. Než na něco kliknete, zkontrolujte hlavně adresu odesílatele. Liší-li se od oficiálního webu, e-mail okamžitě smažte. A pokud jste už údaje zadali, ihned kontaktujte svou banku a policii.
2: Děkujeme a celý návod na ochranu vašich úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
6: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
7: Farmapark Dobřany.
8: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
6: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
10: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
11: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
16: Kaufland.
17: Jsou tady.
16: Jsou tady.
18: Jo, jsou tady.
19: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.
7: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

To jsou svatební zvony. Bruno Mars, Mary U na Hitrádiu FM plus 11.34, to je hezká a příjemná věc, i tančit se na ní dá. A jestli tančíte rádi, anebo jestli konkrétně spíš rádi dupete, protože takhle jsme tomu říkali my, když jsme chodili jako hodně pařit, tak si určitě nenechte ujít obrovskou událost, která čeká Krušné hory už 6. června, tedy tuto sobotu. Tam bude party, ale jako blázen. Do Abertam totiž míří festival Big Dance a slibuje akci, na kterou se opravdu jenom tak nezapomíná. Čeká vás tam pořádná drum and bassová nálož. Jinými slovy, 10 hodin hudby bez jediný pauzy, 10 DJů a taky opravdová lahůdka. Legendární US Army truck, ze kterého právě bude hrát 20 kW křišťálového čistého zvuku. Samozřejmostí budou lasery, obří LED panel, atmosféra, která vás prostě nenechá stát v klidu, to jako nejde. A teď ještě jedna praktická informace, jo. Parkování, stanování i místo pro karavany máte úplně zadarmo. A jestli ještě nemáte vstupenky, tak pozor, já vám něco povím. Právě teď totiž běží speciální předprodejová akce. To znamená, zaplatíte 3 lístky a 4. dostanete zdarma. Více informací najdete třeba na www.bigdance.cz, případně si jednoduše vyhledejte Big Dance a Bertami ve vašem vyhledávači. Takže ještě jednou, jo, 6. června a Bertami Big Dance. Připravte se na pořádnou jízdu a party, která pojede naplno od začátku až do konce. Pařba nás čeká i teď na Hitrádiu FM+, sice to teda není drum and bass, ale je to taky veliká pecka. Takže si to osolte a užijte si Nirvánu. Come as you are.

0: Další povedená věc od Katky Marie Tichý, Byt 66, to je krása. Ona to vždycky zaspívá s takovou silou, že jí to prostě všichni věříme. Opravdu, ona je úžasná bytost. Moc díky, Kačko, za takovouhle krásnou písničku. Jste s Hitrádiem FM+, za chviličku si dáme další krásný písničky. Alex Warren tady bude, Despacito dáme, ať si tu středu pořádně užijeme a zapaříme si. No a nezapomeňte, že po 12. se na vás těší Jirka Plnář, který má pro vás srdcovky. Jsou tam třeba Police, nebo jsou tam M People s písničkou Search for the Hero. A co bych vám ještě třeba řekla, než takhle odejdu, než zvednu kotvy. Jo, důležitá věc, samozřejmě nezapomínejte nám dávat vaše dopravní info na číslo 720 870 237. Od příštího týdne začneme vás, zpravodajce, zvenku odměňovat. Díky moc, že jste s náma, já se na vás těším zase zítra od 12 do 15. Bára Škrybová se loučí, ahoj.
1: Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
2: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
3: Klimatizace co topí?
2: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
3: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
4: Připraveni na letní zážitky? Speny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
9: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
8: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
9: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
10: Těšíme se na tebe.
9: Farma Park u Toma.cz.
8: U Toma, tam to všechno začíná.
11: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Váš Pavel Pubec.
12: www.pubec.cz.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete s
15: tisknu levně CZ.
16: Náplně hned.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.
20: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
21: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
22: Jenom 36% lidí se s partnerem posílá během dne zprávy, tak jsme chtěli ta procenta trochu zvýšit. No a my jsme tady živě v éteru poslali našim polovičkám SMSku, která zněla: Ahoj lásko, přeju hezké ráno, vyspala ses krásně, až přijedu domů, udělám ti skvělou masáž, měj krásný den, miluju tě. No a máme odpovědi, tak Jasmin, co přišlo tobě?
23: Tak můj Kuba mi napsala: Ahoj Bobe, nebej ty dobrovolný masáž,
0: Bože, tak ti snad i věřím, ale takhle, nemám si náhodou pustit hitko, co to tam zase vymýšlíte?
22: Ten nás prokol. Co přišlo Davidovi?
2: Já mám zatím jenom zobrazeno a vzhledem k tomu, že takhle Evi vůbec neříkám, tak podle mě má jakoby podezření, že jsem to omylem poslal.
22: Že jsi tu SMS-ku dal takzvaně do jiného hrníčku.
2: Přesně tak.
0: A co přišlo Michalovi?
22: Mně přišlo 7 otazníků.
0: Tady je vidět, že takovýhle zprávy asi teda tvoje přítelkyně nedostává.
10: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
23: Aj.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda vás taky teď může zdržet na Klatovsku. Došlo k ní u obce Zborovy, kde se srazilo nákladní auto s traktorem. S opatrností projedete. Vaše další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
3: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. Olympiaplzeň.cz.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj. Těšíme se na vás.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Je 12. hodiny, dobré poledne u zpráv, to je Lucie Daňková. Poslanci začnou projednávat návrh na opětovné zavedení EET. Fungovat by měla od příštího roku v upravené podobě. Kabinet to zdůvodňuje narovnáváním podnikatelského prostředí a přínosem kolem 14 miliard korun ročně do veřejných rozpočtů. Opozice ale přínosy zpochybňuje. Odbory na úřadu vlády vyhlásily kvůli přesunu agent stávkovou pohotovost. Reorganizace plánovaná od začátku července podle nich ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků. Zároveň vyzvali vedení úřadu vlády k jednání v tento čtvrtek. Archeologické léto už běží. Zájemci se mohou vypravit po stopách dávných Keltů nebo se projít po zaniklé středověké vesnici. Akci popisuje mluvčí Archeologického ústavu Akademie věd Jaroslav Řídký.
2: Účastní se více než 50 institucí po celé České republice, prakticky ze všech krajů, a účelem je seznámit veřejnost buď s těmi známými archeologickými lokalitami, anebo i s těmi méně známými.
1: Všechny detaily najdeme na webu Archeologické léto. A teď ještě pohled k nám.
3: Lidé v Rokycanech opět mohou využívat služeb ordinace na Nerudově náměstí. Dneškem tam po pauze znovu začala ordinovat nová praktická lékařka. Zdravotnické zařízení si pak pod svá křídla přebrala společnost, která v Česku provozuje desítky dalších ambulancí a má tak bohaté zkušenosti.
4: Pneu Hájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneu Hájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneu Hájek. Nově i Motopneu Servis. Pneuhájek.cz.
3: Dnes odpoledne u nás bude většinou oblačno nebo polojasno. Ještě se mají objevit občasné přehánky. Teploty na západě Čech vystoupají mezi 18 a 21 stupňů.

Sirény po celém Česku oznamují, že je středa pravé poledne a na Hit Radio tak začínají srdcovky. Krásné poledne, taky dobrou chuť k obědu, jsem rád, že jsem opět s vámi a společně se můžeme vydat opět do doby, kdy jsme jako děti na sídlišti zlobili, z legrace jsme zvonili na všechny zvonky, házeli z balkónu na lidi pytlíky s vodou a občas měli obtisknutou vařečku na zadku. Jo, taková byla doba. My jdeme hned s první srdcovkou z těch pěti, které po sobě máme do roku 1999. Dáme si britské trio Fats and Small, Turn Around a srdcovka číslo jedna. Mějte pohodové poledne.

0: středeční diskotéka, takhle k obědu. Fats and Small, Turn Around. Srdcovka s číslem 1 na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: MTV, když ještě existovala, tak vydala soupis 100 hymen 90. let. Ne pouze, že by to byly ty největší hity, ale skutečně hymny. Hity, které definovaly ty 90. a Fats and Small se mezi nimi umístila. Takže samozřejmě velký to 90. kalibr, tak jsem rád, že jsme ho vytasili hned na úvod dnešních středečních srdcovek. No a když už jsme tady u té těžké hudební váhy, no tak pokračujeme dál. Tentokrát půjdeme ale do 80. let. Dáme si legendu Legend, Police, velká romantika Every Breath You Take, a mě zajímá, jaký průšvih jste vy kdy, někdy, když jste byli malí, udělali. Který to byl ten největší průšvih? Byli jste taky trošku, jak se říká, průseráři? Že třeba na vás i museli ty policajty zavolat? Dejte vědět na 777-937-777, pište zprávy, nebo posílejte hlasovky. Dáme si už za chvíli trochu průšvihů z 80. a 90. Teď Police na Hit Radio.

0: Další nádherná klasika, kterou prostě ve středu v pravé poledne musíte slyšet. M People a Hledání hrdiny. Search for the hero na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Máme za sebou už 3 srdcovky, 2 jsou ještě před námi. Ta třetí, která bude jako bonus navíc, tak ta opět bude na vaše přání. A dneska možná bych mohl i vybírat z vás, kdo mi píšete na dnešní téma na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 a to, jaké jste dělali průšvihy jako děti. Jsou to věci, se kterými se nechlubíme před našimi dětmi, protože samozřejmě před nimi, tak my jsme byli vždycky svatoušci, o tom žádná, ale využijeme toho, že jsou teďko ve škole, že neposlouchají nebo ve školce a můžeme se konečně teda taky pochlubit. Tak David mi tady píše zprávu, se kterou se asi ztotožní polovina z nás, chlapy. My jsme jako děti kradli značky z aut. Odlupovali jsme to nožíkem. Až teď v dospělosti, když už to auto máš, tak si uvědomíš, jaká to byla sviňárna. No hrůza, David. Davide, úplně přesně vím, o čem mluvíš. A já se jako musím přiznat, že prostě jako na tom sídlišti jsme až byli jako někdy donucený od ostatních kluků z party. A jestli si pamatujete, legendární Mercedes, ten jejich znak, když tam ještě měli nahoře tu hvězdu, která už se dneska jako nedělá, protože ji vždycky někdo ulomil. Tak ano, veřejně se přiznávám, měl jsem jí doma. Je to hrozný. Až normálně mi z toho teď špatně od žaludku, protože si dokážu představit majitele toho auta, který přišel a už mi píská v uších teď. Tak, ano, prostě někdy jako děti jsme dělali hrozný věci. Ale tady koukám třeba Marek, tak ten píše, my jsme jako největší průšvih měli, když jsme si s klukama hráli v márnici, tak na nás zavolali policajt. Ježíš Maria, jak jste se vůbec dostali do márnice? To ještě musíš rozvést. 777-937-777. Dejte vědět, jaké největší průšvihy jste dělali vy jako děti. My si dáme další srdcovku, další diskotéka, tentokrát Bob Sinclair.

0: Wow. Jak dlouho jste to neslyšeli?
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Možná opravdu hodně dlouhou dobu a to je na tomto krásné. To jsou přesně ty hity, kterými si připomínáme v našich srdcovkách a taky vzpomínáme na dobu, ve které jsme vyrůstali. Dneska jsem se vás ptal na průšvy, který jste dělali, tak například tady mám zprávu. Ahoj, my jsme dělali takovou tu klasiku, zvonili na zvonky, házeli kamínky do okna, vodu z balkónu na chodník a tak. A nebo jsme si brali vodu ze společného vchodu na chodbě, kde byl kohoutek a na písku jsme dělali rybníček. Asi všichni schoříme v pekle. Zdraví Alča. No, tak se tam jako potkáme asi všichni. Co vaše hlasovky?
2: Tak já úplně z dětských let, když jsem měla kratší vlasy a všem jsem záviděla, tak jsem v pátý třídě řekla všem dětem na sídlišti, že se zahrajeme na kadeřníka a všechny jsem je úplně oškupala na krátko. Sice u toho nebyla policie, ale měla jsem pocit, že policie nikdo zavolá na moji mamku, jak jsem vítala vzduchem a všem musela zaplatit tenkrát kadeřníka. Bylo to za komunistů, takže naštěstí vyšlo na 20 korun, ale průšvih to bylo hodně velký. Jeden tatínek té holčičky furt přemýšlel, jaký ty vlásky nalepit zpátky.
0: Ne, no tak já se klaním. Já vím, že to je strašný. To je naprosto strašný. Miluška posílala tady tu hlasovku. Je to opravdu hrozný. Ale já se klaním, protože to je tak dokonalý, to je tak chytrý. To úplně, ano, jsem tady pomyslně na čtyřech a ukláním se. Já jsem milovník kanadských žertíků a tohle, to je teda jako, to je Mount Everest. To je dokonalý. Tak jo, co vy? Udělali jste tak nějaký průšvih? Dejte vědět na 777-937-777 a zároveň mi taky rovnou můžete napsat, jakou srdcovku na přání byste dneska chtěli slyšet. Máme před sebou tu poslední šestou, už za chviličku.
1: Na semaforech červená, kolona, která nejede.

0: nálady. Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio FM Plus.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Ahoj, já zdravím všechny příznivce pořádné zábavy a zvu vás 5. června se skupinou Quattro do letního kina v Příbrami. Pořádně to tam rozjedeme, bude to mejdan podle plánu. Vstupenky si můžete zakoupit v síti Go Out. Až Michal David.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. olympiaplzeň.cz.
8: Už tento pátek vás v letní festivalové zahrádce Leháro čeká rock'n'rollový nářez kapely kolem herce, moderátora a farmáře Vojty Kotka. Najdete nás u tramvajové zastávky pod Záhorskem. Více na leharofest.cz.
9: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
10: Go, go, go, gorila!
11: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
12: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Plzeň, divadlo Teď. Davidské zábradlí Decadencers. Trojan, Čermák, Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
0: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hit Rádiu ve 12.36.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Rádia ve středu v pravé poledne a mám tady ještě jednu srdcovku, která je na vaše přání. A tentokrát tak je to píseň, která poputuje za paní Miluškou, která posílala hlasovku, že jednou, když byla malá, asi v páté třídě, tak protože měla krátké vlasy a všem ostatním záviděla, tak vymyslela hru na kadeřníka a všechny kolem voškovala. Vzala nůžky a prostě všechny jako ostříhala. A píše Tomáš a píše ahoj. Já bych se chtěl také hluboce poklonit té dámě, která ostříhala všechny své kamarády. Za mě je to naprosto geniální tah. Také jsem milovník kanadských žertíků. Jezdil jsem kdysi na tábory jako vedoucí a vyhlašoval jsem vždycky kanadskou noc a pak jsme předávali korunu pro krále nebo královnu Kanady. Za mě tato dáma je královna všech královen. Prosím, zahrajte jí píseň a když královna, tak prosím královnu. A protože je to dáma, tak asi bude mít ráda Abu. Tak jestli můžete, jenom pro ní. Zdraví Tomáš. Tomáš, dlouhá zpráva, ale chápu, já se přidávám. Miluško, snad je ti už odpuštěno a pokud ne, věř, že to stálo za to. Tohle je píseň jenom pro tebe.

0: Posloucháte Hit Radio, je přesně 3:15.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Dnešní srdcovky nám končí, další budou zase zítra v pravé poledne. Dnešní téma bylo průšvihy z dětství, tak co tady ještě máme? Kradla jsem tátovi cigarety pro kluka, kterého jsem milovala, a máma pořád nadávala, že táta strašně kouří, že má dvě krapky na den. Klackama smerili pruhy do fasády domů, au, taky blbý. Dávali jsme petardy do výfuku aut a čekali, až bouchnou. Náročný. No, děkuju moc za všechny zprávy a za všechny vzpomínky, co jste mi sem naposílali. A co k tomu takhle říct na závěr? No, maximálně jenom to, že jestli máte děti a ty děti mají vaše geny, tak vás čeká ještě spousta srandy a taky spoustu vrásek na čele. Tohle je hit Survive, který si dáme už za chviličku od Luise Capaldiho. K tomu ještě stihneme Davida Guettu a nebude chybět ani Benson Boone. Tak buďte s námi.
2: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
5: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
4: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
12: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
11: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
12: Co si vezmu na sebe?
11: Zalando.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
16: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na
16: firmanazážitky.cz.
18: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Plzeň žije divadlem. Davidské divadlo, Divadlo na zábradlí, Decadencers, Ivan Trojan,
1: Hinek Čermák,
0: Jitka Schneiderová.
1: 14. až 22. června
0: Pozem na divadlo.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Luise Capaldiho už za chviličku na Hitrádiu vystřídá Lucie, má pro nás připravené nejnovější zprávy, ale ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Komplikace v dopravě hlásí Tomáš na cestě Plzeň Karlovy Vary. U Toužimi provoz řídí provizorní semafory. Je tam ale špatný interval, tak si dávejte pozor. Další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu.

0: Internet hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Změny ve spoření na důchod, podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší. Zavedou se také nová zvýhodnění. U většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží poplatky za správu. Detaily dnes dopoledne představila ministryně financí Alena Schillerová. Příslušný návrh zákona vloží ministerstvo zítra do připomínkového řízení. Vláda by ho pak měla projednat do konce června. Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín-Velimi je od rána zastaven kvůli poškozenému trakčnímu vedení. Zásah hasičů, správy železnic a opravy potrvají kvůli rozsahu poškození trolejí do pozdního odpoledne, pravděpodobně až do 16. hodiny. Událost se stala v obci Nová Ves a obešla se bez zranění. Od začátku letošního roku do konce května zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů a jeden spolujezdec. Tragická bilance prvních 5 měsíců je výrazně horší než loni, kdy bylo obětí o 14 méně. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Začala rekonstrukce zastávky MHD Vítězná v Karlových Varech, je v Dolních Drahovicích ve směru k tržnici. Zastávka autobusu se dočasně přesunula blíž k tržnici, kde se pro ně vyčlenilo 5 parkovacích míst od křižovatky Vítězné směrem do města. Hotovo by mělo být zhruba za jeden měsíc.
5: Pneu Hájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneu Hájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneu Hájek. Nově i motopneu servis. Pneuhajek.cz.
4: Podle předpovědi pro západ Čech u nás bude dál hlavně oblačno nebo polojasno. Naměříme od 18 do 21 stupňů. Objevit se u nás můžou i občasné přehánky.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Jedna hodina odpoledne, 3 minutky k tomu, no to jsou tedy zprávy, jak jste mohli slyšet, tak v důchodu teda budeme prý všichni milionáři podle těch nových změn, co představila ministryně financí Schillerová. Tak dobrý, dobrý, hezká představa, jenom je blbý, že se toho důchodu v Česku asi nedočkáme. to je taková jako druhá stránka věci. Ale zítra na důchod čekat nemusíte, s náma si na něj klidně můžete zahrát už o víkendu. Stačí si pořídit pohodlnou deku, papuče, posadit se do křesla a přečíst si pěknou knížku. A to knížku vám dám už za chviličku a nebude jenom jedna, je to série 12 detektivek od Lizy Reganové. Hrajeme o ně už za 10 minut.
1: Hit Radio.

0: dva pésmy od Stereo Swimse. Je 13 hodin 12 minut, posloucháte Hit Radio. Za chviličku Red Hot Chili Peppers nebo Sigma Nobody to Love. Ovšem právě teď přichází ta chvíle, kdy budeme hrát o fantastickou sérii 12 detektivních knih, a to od renomované a světoznámé spisovatelky Lizy Reganové. Je to už druhý týden, tak předpokládám, že pravidla hry znáte úplně všichni. Pokud náhodou ne, a teď je to pro vás poprvé, tak v rychlosti jenom zopakuju. Mám tady další díl, tentokrát už je to 10. díl série, která se jmenuje, nebo tento díl se jmenuje Smrtící nádech. Já přečtu ukázku, pak ji nějak doplním a na vás bude, abyste uhodli, jestli to mé doplnění je pouze fikce a ten příběh jsem si vymyslel, a nebo takhle opravdu ten příběh dál pokračuje. To je všechno. Víc toho na vás není, víc toho nepotřebujeme. Tak jdeme na to. Nissa Summersová, tedy Nissa Summers, byla vzorná studentka, milovaná dcera a kamarádka, která by v žádném případě neudělala nic lehkomyslného, aby neohrozila své stipendium, natož svůj život. Josie a její tým musí zjistit, co se stalo v hodinách předcházejících Nissině smrti a co znamená záhadný záznam v kalendáři, který říká, je čas stát se mořskou panou. Následujícího dne zachvátí nedaleký dům hasiče ve výslužbě strašlivý požár, při němž málem zahynou on i jeho dvě vnučky. Poslední slova, která holčičky slyšely svého dědečka říkat, zněla, je čas stát se zápalkou. A teď dobře poslouchejte, přichází ta část, o který budete rozhodovat. Detektiv Josie Quinn a její tým nakonec zjistí, že jde o apokalyptickou performance, kterou předvádí místní klub sebevrahů. Všichni chtěli ukončit svůj život přes specializovaná fóra, dali se dohromady a rozhodli se odejít ze světa velmi teatrálně. Co si o tom myslíte? Může takhle ta knížka pokračovat? Může to být právě důvod, proč se tam objevujou takovéto indicie? No, je to teď na vás. 800 937 937 je telefonní číslo sem do studia Hit Rádia. Volejte právě teď, my si dáme jeden hit, pak vás vezmu živě do vysílání, no a doufám, že vám pogratuluju, že si od nás odnesete 12 knih detektivních příběhů, které na sebe stále navazují, od Lizy Reganové.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Sigma, Nobody to Love. Posloucháte Hit Radio a teď je ta chvíle, kdy se dozvíme, jestli jsem si ten příběh před chviličkou domyslel, vymyslel, vycucal z prstu, jak se říká, a nebo jestli je to opravdu pravda. Na telefonu, tak v tuhle chvíli, tak mám Honzo ze Šumperka. Honzo, hezké odpoledne.
1: Taky přeju.
0: Jsi vášnivý čtenář.
1: No, já ne, ale přítelkyně ano, ta to miluje.
0: A výborně, výborně, tak teď všichni chlapi ti drží palce, ať si naženeš doma bonusové body. Co teda myslíš, ten příběh, který jsem čet?
1: Myslím si, že to není pravda.
0: Že to není pravda? Že to ano. Nemůže být tak, že by se všichni jako rozhodli, že by odešli takhle ze světa, že to je nějaký místní klub sebevrahů, že to je blbost?
1: No.
0: Tak to si to myslíš správně.
1: Hezky. Já tomu nevěřím.
0: Gratuluju, gratuluju. Je to samozřejmě smyšlený. To znamená, že ty nebudeš mít jeden plusový bod, ale rovnou 12, protože... Je to série 12 knih a teoreticky, když by si takhle jako každý měsíc jí tu jednu knihu dal, tak máš od teď až do příštího června 2027 vystaráno.
1: To je jasný, no.
0: Člověk musí mít počepicí, že jo?
1: Jo, jo. Dá mi to nahrát a ta bude spokojená.
0: Nádhera, nádhera. Tak ještě jednou, velká gratulace. Pozdravuj doma samozřejmě a ani nemusí říkat, že jsi to u nás vyhrál. Klidně řekni, že jsi to normálně koupil, že takhle jako...
1: Ne, ne, to ne. Dobrý.
0: Tak jo, je to v hodnotě 5000 korun. Ještě jednou gratulace jich 12 a já ti přeju pohodovej den. Měj si krásně, ahoj.
1: Jo, ahoj, ahoj.
0: A další knížky tady pro vás budu mít opět zítra mezi 12 a 15 tady na Hit Radio.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Matrix na Hit Radio s hitem Golden, což je i Oscarový hit, i Oscarový film, ze kterého je. Je 13 hodin, 27 minut. Posloucháte Hit Radio, no a když jsme tady o těch velkých ocenění jako Oscar a tak podobně, tak opravdu klobouk dolů před naším tenistou Kubou Menčíkem. Jestli vás tenis úplně moc nebere, ale i přesto fandíte Čechům, tak teď dobře poslouchejte, protože Kubovi se podařila neuvěřitelná věc. Je to první tenista narozený po roce 2004, který je v semifinále Grand Slamu. Je to nejmladší český semifinalista Grand Slamu v Open éře. První Čech v semifinále Roland Garros po 16 letech. Jemu se podařilo postoupit na Roland Garros do semifinále a 16 let před ním nikomu. Prostě jako masakr z Čechů. První český semifinalista Grand Slamu od Tomáše Berdycha na Wimbledonu roku 2017. To je prostě strašný mazec. Obrovitánský klobouk dolů. Budeme mu držet palce, bude to mít teď strašně těžký, protože bude nastupovat v semifinále, v tom zápase o samotné finále proti samozřejmě jako papírově velmi silnému soupeři a zároveň i proti vlastně jako největšímu koni celého Roland Garros, u kterým si všichni myslí, že to vyhrajou. Ale Kuba je náš takový malý kouzelník, tak snad ještě tam něco vyčaruje. My mu budeme držet palce. Celé Česko dělá nám radost. No a když jsme u těch kouzelníků, tak jednoho si dáme i za chvíli tady u nás na Hit Radio Houdini v podání Dua Lipy. Tak buďte s námi.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc.
11: Tuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

0: www.hokej.cz. Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Plzeň divadlo Teď. Davidské zábradlí Decadencers. Trojan, Čermák, Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Fastboy a Topic ve 13 hodin a 38 minut. Posloucháte Hit Radio. Dnešní srdcovky mezi 12 a 13, tak ty už samozřejmě nestíháte. Ale protože je středa, tak si můžete užít taky i vaše vlastní jako srdcovky na přání večer. Protože mezi 18. a 21. hodinou, tak nebudou chybět dneska hity nad přání. Můžete si psát na webu hitradio.cz, co byste chtěli slyšet a hlavně kdy. No a protože si často píšete o kabáty, tak tady jedny máte, malou dámu.

0: hit Snap.
1: Rozalyn na Hit Radio s hitem Snap, tedy lusknutí prstů. Někde jsem četl, že stačí lusknout prsty a objeví se vám na rukou nové hodinky. Tak to pojďme zkusit, jestli to funguje. Pojďme na to, zkusme to. 3, 2, 1, teď. Co? Nic. Nic tam není. No jo, no, tak... Mám v tom případě pro vás způsob, který funguje stoprocentně, nejsou to žádné jenom babské rady, ale je to způsob, který doopravdy funguje. Jestli chcete zbrusunové chytré hodinky Garmin v hodnotě zhruba 7,5 tisíce korun, tak není problém. Stačí poslouchat Hit Radio i o víkendu. O víkendu vám opět hrajeme skvělý hity, máme tam našlapaný playlist, spoustu zajímavých informací, spoustu legrace, spoustu zábavy, spoustu tipů, jak třeba i ten víkend prožít, kam vyrazit a jak se ho opravdu jako užít úplně naplno. A k tomu navíc, tam ještě pro vás máme i tyhle fantastické hodinky. Dopoledne poslouchejte a teď jak na to. Stačí, když na webu hitradio.cz nominujete hity, které vám zlepší náladu. Abyste tam taky jako slyšeli samozřejmě i to, co vy máte rádi. A pokud o víkendu uslyšíte ten váš hit, který jste nominovali do vysílání a ještě navíc s vaším vzkazem, tak pak vemte telefon a zavolejte na 800 937 937. Když to stihnete do 10 minut, hodinky jsou vaše. To je celý. Tak v sobotu i v neděli na Hit Radio.

0: CZ. Pozor, mimochádná správa. Desahý Jerry Croft, potkaní hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
1: Baumax slaví 10. narozeniny.
2: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
1: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 7. června do Baumaxu v Karlových Varech.
2: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a opět.

0: Kaufland.cz.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
6: Zahradnicí Plzeň na Domažlické 181 pro vás připravilo skvělou akci na sazenice ovocných stromů a drobného ovoce. Za skvělé ceny najdete novinky, prověřené odrůdy nebo již velké plodící stromy. My vám poradíme a stromek zastřineme. A pro sazenice se chodí k nám, tak se stavte. Více na našem Facebooku a Instači. Tak čau.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
10: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
11: Drž mi kabelku.
10: OK, to jsem nečekala.
9: Olympia Plzeň. Místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
12: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
13: Hit Radio.
14: Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
15: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.

0: rozchodová píseň o jednom páru, který se prostě sám od sebe už potom nějakým způsobem odcizil. No, tak to v životě je, tohle známe všichni. Gauthier a Kimbra, Somebody That I Used To Know na Hitrádiu ve 13.58. Za chviličku nejnovější zprávy, Lucie má připravené ty nejaktuálnější informace, ještě předtím se ale podíváme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dopravní omezení stále čeká na dálnici D5. Opatrně kolem kilometru 99 ve směru od Rozvadova na Plzeň. Silničáři tam zablokovali pravý jízdní pruh. Vaše další dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberva Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hi, I'm Lenny Kravitz.
11: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.

0: uši aj u Peter. Nejlépe by měli být vidět v úterý 9. června, kdy a kam se dívat, poradí astronom Petr Horálek.
1: Jasná planetární dvojice se objeví už za soumraku na západním obzorem okolo 21:30 letního času. Slabší Jupiter bude ležet jižně, tedy vlevo dole, od výrazně jasnější Venuše. Při pohledu pouhýma očima budou dosti blízko sebe a vizuálně budou opravdu nepřehlednutelné i z měst.
0: Červen navíc přeje i pozorování takzvaných nočních svíticích oblak, která se objevují nízko nad severním obzorem. Naši fotbalisté v noci ze čtvrtka na pátek našeho letního času odehrají v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před šampionátem. Svěřenci trenéra Koupka se proti exotickému soupeři pokusí navázat na domácí triumf nad Kosovem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Lidé v regionu mají jedinečnou možnost nahlédnout do vesmíru. V Plzeňském kraji se totiž pohybuje obří 18-metrová raketa, která vás vezme na oběžnou dráhu Země. Virtuální let si dnes do 16:30 mohou vyzkoušet zájemci v Tachově. Poté se raketa přesune do Přeštic, do Mažlic a v sobotu ještě do Klatov.
3: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
2: Během odpoledne na západě Čech čekáme většinou oblačno nebo polojasno. Dorazit mohou občasné přehánky. Teploty se dnes drží okolo 20.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
5: 14 hodin a 3 minuty je 3. června, třetí pracovní den a třetí den vždycky bývá kritický, no a tak si ho nás na Hit Rádiu vždycky o něco zpříjemníme. A protože jsou 2 odpoledne, tak vás po týdnu čeká naše ruleta dvojsmyslů. Už za chviličku budu potřebovat především vaší fantazii. A myslím si, že nás čeká zase dneska tak trošku tenkej let. No, máte se na co těšit. Dáme jeden hit a jdeme na to.
4: Hit Radio FM+.

0: Selena Gomez na Hit Radio, 14 hodin 6 minut, koukám na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 a tam už je to jedna zpráva za druhou ve stylu, tak dávej, dělej, pojď a tak dále. No tak jasně, jdu do toho. Čeká nás ruleta dvojsmyslů, protože je středa, 2 hodiny odpoledne. Pokud jste ji s námi nikdy nehráli, tak dneska je ten nejlepší den na to, abyste se zapojili taky konečně do hry. Je to o tom, že si vybereme téma a pak popustíme uzdu vaší fantazii. Pojďme rovnou na to. Já to nebudu protahovat. Jste připravený? Tak jo.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když hrajete tenis? Co může zaznít v ložnici a při tenise? Je to kvůli tomu, že máme tady obrovitánský úspěch na Roland Garros, takže Kubovi gratulujeme k historickému postupu do semifinále. A tím pádem tenis, jo? Tenis. Jsme na kurtu, je jedno, jestli na antuce nebo na trávníku. Je možná jedno, jestli je to línej tenis nebo jestli je to badminton. Hele, tak... Už tady koukám na číslo 777-937-777. Už mi chodí od vás zprávy, klidně pošlete i hlasovky. Zatím tady vystřelím hned tu jednu první jedinou zprávu a ty ostatní si dáme po dvou hitech. Tak hned první, co přišlo, co může zaznít v ložnici a při tenise je ach, och, ach. Těším se na další vaše zprávy. Pojďme na to. Hello.

Good Night na Hit Radio ve 14 hodin a 14 minut. Je tady naše peprná středa, vždycky ve středu odpoledne ve dvě, tak máme naší roletu dvojsmyslu. Dnešní téma, co může zaznít v ložnici a při tenise. Na 777-937-777 na WhatsApp Hit Radio chodí vaše tipy. Tak například parádní výměna, píše Lenka. Lucie píše, dáme 4 hru. Dobrý, podávej. Vedle. Au, vedle. Dobrý. Další zpráva. A bude u toho i rozhodčí? Výborně. Že by jako přišla maminka, jo, jako tchýně. Dobře. Pavel píše, já 40, ty 15. Ne, ne. To asi nebudou centimetry, viď, Pájo? Jedině, že by to bylo v obráceně. Já 15, 40. Tak u nás doma, skoro. No, nevadí. Tak co tu máme dál? Co tu máme dál? Klidně posílejte i hlasovky na 777-937-777. Vyberu dneska nejlepší a ta nejlepší zpráva ode mě ještě dostane nějakou speciální cenu, jo? A tohle je taky hezká zpráva. Jdi si na svou půlku. Tak tady tipuju, že už bude někdo dlouho ženatej. Asi. Pište dál. 777-937-777. Těším se.

0: zní, jako kdyby hrála tenis. Cranberries, hit Zombie, tady u nás na Hit Rádiu, je 14 hodin 22 minut. Dnešní téma, pardon, tak je, co může zaznít při tenise a také v ložnici, evidentně zpěvačka Cranberries může. Vy mi píšete na 777 937 777. Vaše fantazie. A mám tady třeba například ještě zprávu. Rozdáme si to na Antuce nebo na trávě? Out, dvojchyba. Už nehraju. Dokonalý. Další. Tváří se jako mistr světa a přitom to byl teprve první set. Hezky, dobře. Co tady máme dál? Takového místa a dáš to vedle. Potřebuju medical time, píše Kála. Skvělý. Au, křeč. Jo, tak úplně mezi náma teďko na rovinu, jo. Stalo se vám to někdy? Dostali jste prostě přitom jako křeč do nohy? Myslím jako při tady se samozřejmě. To je hrozně nepříjemný, ale asi to známe jako všichni, no. To je krásný. Musím vybrat jednu zprávu, kterou odměním tady naší společenskou hrou v naší exkluzivní Hit Radio verzi. Člověče, nezlob se. Tady ještě koukám, tady tyto pinkáš jako začátečník, taky dobrý, tak zlato. A teď druhé podání, hezky. No, bude to těžký, ale baví mě tady Lukáš, který píše, není to v ložnici, ale je to na střední škole v mém pokoji a je u toho dvojtečka. Jestli takhle budu pokračovat, tak mám do důchodu tenisový loket. A to je vítěz, to je vítěz, za mě 100% tenisový loket prostě musí vyhrát, takže Lukáši, velká gratulace, protože za mě tohle je skutečně to nejlepší, co může zaznít v ložnici a při tenise, tenisový loket, gratuluju, díky moc za všechny zprávy. Další ruletu dvou smyslů si na Hit Radio dáme opět za týden ve středu ve 2 hodiny.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
5: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
4: Klimatizace co topí?
5: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
4: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
6: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
7: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Už tento pátek vás v letní festivalové zahrádce Leháro čeká rock'n'rollový nářez kapely kolem herce, moderátora a farmáře Vojty Kotka. Najdete nás u tramvajové zastávky pod Záhorskem. Více na leharofest.cz.
10: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
11: Pazdár, já jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farmapark Dobřany.
12: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
13: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
14: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
15: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
18: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
19: Aha.
18: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
19: A co SSB?
18: SSB? Co je SSB?
19: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
18: A to je nějaká nová investice?
19: To je stavební spoření od Buřinky.
18: Aha, a kde se to dá stáhnout?
19: No normálně v Georgii.
20: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Jenom 36% lidí se s partnerem posílá během dne zprávy, tak jsme chtěli ta procenta trochu zvýšit. No a my jsme tady živě v éteru poslali našim polovičkám SMSku, která zněla: ahoj lásko, přeju hezké ráno, vyspala ses krásně, až přijedu domů, udělám ti skvělou masáž, měj krásný den, miluju tě. No a máme odpovědi, tak Jasmin, co přišlo tobě?
2: Tak můj Kuba mi napsala: ahoj Bobe, nebej ty dobrovolný masáž. Že, tak ti snad i věřím, ale takhle, nemám si náhodou pustit hitko, co to tam zase vymýšlíte?
1: To nás prokol. Co přišlo Davidovi?
3: Já mám zatím jenom zobrazeno a vzhledem k tomu, že takhle Evi vůbec neříkám, tak podle mě má jakoby podezření, že jsem to omylem poslal.
1: Že si tu SMSku dal takzvaně do jiného hrní?
3: Přesně tak.
2: A co přišlo Michalovi?
1: Mně přišlo 7 otazníků.
2: Tady je vidět, že takovýhle zprávy asi teda tvoje přítelkyně nedostává.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si jejich společný duet. Těch duetů má teď Eva Farna víc. Tohle byl ten plánovaný, ten neplánovaný, tak ten se odehrál v Praze na náměstí, kdy prostě Eva jenom tak jako šla ze své zkoušky a najednou tam vidí holčinu, která tam zpívá písničky, no a tak k ní šla, zaspívala si a je to momentálně asi nejsdílenější a nejvirálnější video, který zatím asi v roce 2026 máme. Tak krásný. Nikdy nevíte, kdo vás odkud pozoruje a kdo se k vám může přidat ve vaší práci. Bylo by to hezky, kdyby nám tečel někdo pomoct, co? V práci. Tak Eva.

0: Ryan na Hit Rádiu ve 14 hodin 42 minut. Jak se dneska řeší ty nové změny od ministryně financí, co představila, že v důchodu budeme všichni milionáři? Tak pokud jste taky skeptický k celé naší důchodové reformě a vládním slibům a radši to necháváte sami na sobě a na vlastním financování a spoření, tak já jsem zjišťoval, kdy je nejlepší čas zainvestovat peníze. Jo? A aby jsme nespekulovali, tak jsem se zeptal na to v Portu, největší české investiční platformě. A ta odpověď vás možná asi překvapí, protože podle dat je nejlepší investovat pravidelně. To znamená každý měsíc a vlastně vůbec neřešit, v jaký je to den nebo čas. Proč to tak je? Nikdo totiž nedokáže předvídat, jak se bude akciový trh vyvíjet a kdy nastane ten nejlepší čas. Proto je klíčové investovat pravidelně v tom dlouhodobém horizontu, i když ty trhy klesají, anebo i když rostou. Prostě každý měsíc pravidelně. V tom je to kouzlo, v tom je ten zakopaný pes. Nemáte čas, to je poslední info, se kterým se dneska s vámi loučím. Za chviličku je 15. hodina, dorazí naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář a budu se na vás tady na Hit Rádiu těšit zase zítra ve 12 hodin, kdy nám začne opět hodina srdcovek. Tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Krásný odpoledne přejeme tady na Hit Radio FM+. Budeme po 15. hodině počítat všechny výtluky v silnicích. Taky zmapujeme černý skládky a nebo nahlásíme autovraky. Ano, stanou se z nás takový kelišový a představíme vám aplikaci, díky který budou západní Čechy zase o něco krásnější. Tak si nás nalaďte.
1: Dej si tu nejlepší na...

0: kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hitrádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
1: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hitrádiu.
2: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
3: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
4: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
5: Sudovi šrot, republice ocel.
6: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
7: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
8: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. olympiaplzeň.cz.
9: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
10: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
9: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
10: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířat.

0: to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
2: Jsou tady.
3: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vážnou nehodu v těchto chvílích hlásíte v Plzni. Došlo k ní v Chebské ulici, kam kvůli zranění jeli i záchranné složky. Opatrně taky na hlavním tahu u Chválenic, kde se taky řeší nehoda dvou osobních vozidel. A ještě Domažlicko a Horšovský Týn. V Pivovarské ulici policie řeší nehodu osobního auta, které srazilo chodce, tak i tam opatrně. Pokud máte další aktuální info z dopravy, dejte vědět na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
6: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
0: Je 15 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Do Bochova na Karlovarsku se po dlouhých 30 letech vrátí osobní vlaky. Půjde o víkendový spoj pro turisty, který bude v pilotní sezóně jezdit až do konce září. Poprvé vyjede tuto sobotu, kdy se na trať chystají i speciální vozy. Jiráskovo náměstí v Plzni se zítra promění v obří sportoviště. Proběhne tam olympiáda, která nabídne program pro celou rodinu. Připravená bude třeba překážková dráha, skákací hrad nebo kreativní dílny pro nejmenší. Akce zítra začne ve 2 odpoledne. Pokud se chystáte na dovolenou, nezapomeňte si vzít léky, které berete pravidelně. Ideálně větší množství, alespoň na týden navíc.

0: Opravy a rovnání aludisků. Pneu Hájek. Nově i Motopneu servis. Pneuhájek.cz.
1: Zítra by u nás na západě Čech mělo být zpočátku polojasno, postupně spíš oblačno. Objevit se mají i přehánky, místy bouřky. Na teploměrech zítra naměříme mezi 20 a 24 stupni. Teď už je tady kompletní divoký západ.
2: Hit Radio FM+.
3: Parádní odpoledne, hezkou středu, máme 2 minuty po 15. hodině. Otaše až po Prahu, dokonce i v předních Ptákovicích. Hladíte divoký západ, který dneska uvádí.
4: Letadlo Heleny Vondráčkové. Zbavíme se výtluků a černých skládek a k tomu ochutnáme víno za 100 milionů korun.
3: Máme pro vás taky další skvělý hity. Pro všechny úderníky, co ještě makají, David Guetta a Sia.

0: Tohle byli jeleni, ale to vy moc dobře víte, stejně to, jakože posloucháte Hit Radio FM Plus a Divoký západ.
1: Je středa, nevím, co budete jako dělat večer, ale mám tady malej tip. Otevřete si nějakou lahvinku. Do Bečova se totiž vrátila sbírka, unikátní sbírka vín, kterou tam v roce 1985 našli, dokonce místní Castellani dlouho tajil před svojí manželkou. Jedná se o historická vína, které jsou z nějakého 18. století, dokonce je tam i šampaňský.
0: Počkej, ale my o tom tady nemluvíme poprvé, že jo? Ty už si tady o tom mluvil na Divokém západě Hit Radio FM Plus. Mám pocit, že si říkal, že ten Castellán ty vína musel schovávat před svou manželkou, protože se obával, že by mu je vypila.
1: Jo, je to tak. Je to pravda? A skutečně takhle jako kvůli ní schovával. Teďko teda putovali do Francie, do oblasti Champagne, kde je měli jaksi jako restaurovat? Já nevím, jestli se vína restaurujou, ale prostě jako postarat se o to, aby ještě vydrželi, vyměnit korky a tak podobně. Jo? A teď přichází ta zásadní věc, protože ty korky byly poškozený a některé vína jaksi ubyly na obsahu, prostě vyschly, tak vzali flašky, slili to dohromady a znova to nalili do flašek. Víš, prostě jako ze tří flašek udělali dvě.
0: Takhle na tuhle tu praktiku, tak jsme celkem zvyklí z krabicáků, že ano? Ale u takhle starých vín bych teda čekal jinou metodu.
1: Hele, a teď další jako super věc a bizár. Hodnota těch vín, když šli do té Francie, byla 30 milionů korun. Hmm. Potom, co je slili dohromady, tak je to 100 milionů. Podle mě, kdyby z toho udělali střik, tak je to za 200.
0: Takhle se to dělá, čověče.
1: Takhle se to dělá, čověče, ve Francii, jo. Tak zdravíme na Bečov. Mimochodem během léta by ta sbírka měla být vystavená, tak se běžte podívat, jak se míchá víno. Tohle jsou Morandy, hezký odpoledne.

0: Posloucháte divoký západ Hit Radio FM Plus a my se nyní koukneme na silnice.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda vás taky teď může zdržet na hlavním tahu z Plzně na Písek. Došlo k ní u Chválenic, kde se srazila dvě osobní vozidla. No a pozor si dávejte taky v Plzni. Vážná nehoda se dál řeší v Chebské ulici, kde si kvůli vyšetřování taky chvilku počkáte. Vaše další dopravní info můžete psát k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
3: No a na dopravu se podíváme zase celou.

0: www.radioplus.cz.
1: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
0: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Autovolf se vším pomůžeme. Autovolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. Autovolf.cz.
1: Tak asi tu červenou.
2: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
3: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
4: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
5: Nápady, tipy, inspirace.
6: Šumava žije!
5: Šumava žije! CZ.
7: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Plzeň žije divadlem. Davidské divadlo. Divadlo na zábradlí. Dekadencers. Ivan Trojan. Hynek Čermák. Jitka Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Tohle je přesně taková ta letní trubka tyč, kterou nedostanete z hlavy. A oni si to dali rovnou i do názvu In My Head. Tohle jsou Rehab, ladíte divoký západ Hit Rádia FM+.
1: Asi dva týdny zpátky jsem se tady rozčiloval nad nepořádkem, odpadkama, taky takovou černou skládkou v centru Plzně. No a musím teda říct, že si teďka musím vysypat popel na hlavu. Pouze obrazně, jinak bych dělal další černou skládku. Jo. Mm-hmm. Já jsem se tady jako rozčiloval, ale prakticky jsem neudělal nic pro to, aby ty odpadky a ten bordel z toho centra zmizely.
0: No postěžoval jsi tady veřejně, ne?
1: No jasně, hele, ale to umí každý. Jo? Já věřím, že i naši posluchači, ale je fajn opravdu přiloužit tu ruku k dílu a něco s tím udělat. Jedna možnost je prostě vzít si rukavice, nějaký pytel a ty odpadky tam, kde se vám nelíbí, taky prostě sebrat. Mm-hmm. OK. Pak je tady ale aplikace. To je moderní řešení, jo, do roku 2026, jo. Mladí s tím budou umět. Je tady aplikace, která pomáhá odstraňovat tyhle ty, jak to říct, no, prostě nepořádky a ty můžeš normálně nahlásit na úřad pomocí téhle ty aplikace jakoukoliv věc, která se ti vlastně nelíbí ve městě. Může to být nějaký nepořádek, může to být třeba autovrak, anebo třeba výtluk na silnici.
0: Mm-hmm. Takže zatímco řešení číslo jedna bylo, prostě to seberu a uklidím to, řešení číslo dvě je, dejte mi lidi, já to udělám.
1: Ne, hele, tuhle tu aplikaci, která se jmenuje Plzni to, vám představíme už za chviličku, tak buďte dál s náma, jsme vaše Hit Radio FM+.

0: Duncana Avicii, tady je Hit Radio FM+, taky Divoký západ, Dašo Austin, to si dáme už za chviličku.
1: Štvou vás rozsypaný odpadky, černá skládka, bordel na ulici, anebo třeba autovraky, jak stojí v ulicích. Máme pro vás řešení, nemusíte jenom nadávat, nemusíte volat sem k nám do rádia, a my o těch věcech taky víme. Jo. Existuje tady totiž aspoň v Plzni aplikace Plzni to. A je to opravdu skvělá věc, která vám pomůže komunikovat s úřadama, protože když vy najdete nějaký problém, něco, co vám vadí, něco, co potřebuje opravit, stačí to vyfotit a odeslat to do téhletý aplikace. Ta se automaticky vlastně spojí s konkrétním úředníkem, který je za to zodpovědný, a ten by to měl začít řešit. Takže vlastně tak ukulujete úředníky.
0: Ano, to je přesně jako nástroj na štvalitě dneska na úřadě, tak jim to osou.
1: Ne, takhle to jako nefunguje, ale naopak, jo, než abyste to prostě psali na obecný magistrát a tam si to prostě přehazovali jako horký brambor, prostě stačí si stáhnout aplikace Plzni to, no a ten problém se může řešit konkrétně.
0: Já vím teda, že tohle funguje jako i v jiných městech, a to skrze aplikaci Mobilní rozhlas nebo taky Munipolis, normálně úplně stejně to tam jako nabonzuješ de facto a tam vidíš i krásně, kdo to řeší, co už v té věci udělal nebo neudělal a jak se to posouvá dál.
1: Ano, a tady v aplikaci Plzni to už bylo nahlášeno na nějakých 24 tisíc různých případů a 22 tisíc jich bylo vyřešeno.
0: Ano, když jsme tam koukali naposledy, tak tam byl odložen záchod.
1: Jo, nechcete někdo záchod? Mrkněte se.
0: Jestli scháníte vybavení do bytu, já bych se tam podíval taky.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.

0: kila zdarma do konce června za 899 korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj. Těšíme se na vás.
8: Hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. Olympiaplzeň.cz.
9: Go, go, go, gorila!
10: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
11: Plzeň divadlo Teď. Davidské zábradlí Decadencers. Trojan Čermák Šnajdrová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
12: Hit Radio FM Plus.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

řekneme, co se děje, kvaření vás zasypeme tou nejlepší náladou a největšími hity a po obědě si užijeme ten nejlepší víkend na západě Čech. Víkend je lepší s Hit Rádiem.

0: hrozou.
1: Tohle je Lukas Graham, posloucháte Divoký západ, Itália FM+, stejně jako tenhle hit, doufám, že je v klidu i doprava. Pojďme na ní.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pokud teď jedete po dálnici D6, dávejte si pozor na kilometru 145 na trase Karlovy Vary Cheb. Je tam odstavené nepojízdné auto, které prý čeká na odtahovku. Vážná nehoda se stále řeší v Plzni v Chebské ulici, kde se osobní auto srazilo s motorkářem, a teď ještě hlasovka od Milana.
3: Dobrý den, řidiči, kdo jedete z Plzně na most, obrňte se trpělivostí, protože průjezd přes Třemošnov je v tuto chvíli omezen díky dopravní nehodě a auta stojí už od výjezdu z Plzně. Tak přeju šťastnou cestu.
2: Milane, moc díky za info. No a psát a volat nám můžete i vy. Číslo na WhatsApp je 720 870 237.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
10: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Penny.
11: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM+.
2: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Správa železnic dnes zahájila první etapu stavby moderní trati z Plzně do Německa za bezmála 4,5 miliardy korun. Přestavby se dočká asi 12-kilometrový úsek mezi Plzní, Nýřany a Chotěšovem. Hotovo má být přes příští rok v dubnu. Jak už od nás víte, Karlovarský kraj hledá nového provozovatele online pohotovosti. Služba je k dispozici přes jeden rok. Jak funguje a komu je určená, říká mluvčí kraje Jitka Čmoková.
14: Online pohotovost je službou, která funguje bezplatně, a to v režimu 24/7, včetně víkendů a státních svátků. Využít ji mohou registrovaní uživatelé prostřednictvím chatu, videohovoru nebo audiohovoru. Není určena pro léčbu ani předepisování receptů o chronických dlouhodobých

0: Na čtvrtek nám předpověď pro západ Čech slibuje zpočátku polojasnou oblohu. Postupně bude oblačno s teplotami mezi 20 a 24 stupni. Objevit se mají taky dešťové přehánky a ojediněle i bouřky.
1: Hitradio FM Plus. Přejeme nádherný odpoledne, tady je divoký západ Hitradia FM Plus.
2: Dál sledujeme dopravou silnice, teď posíláme Rembrandt. Hezký odpoledne všem.

0: Je s váma Divoký západ Hit Rádia FM plus krásnou středu od Aše až po Prahu. Jdeme na hlavní téma dne.
1: No, možná vás to překvapí.
0: Jo.
1: Je to Helena Vondráčková, která vydala inzerát, prodává letadlo.
0: To je zvláštní, člověče. Jsem jako nevěděl, že prostě letadla se prodávají takhle přes inzerát. A nejzvláštnější mi teda přijde je, jak je to super být slavnej, protože když takhle prodáváš jako jeho nějakou nepotřebnou věc, tady teda v Helenky případě letadlo, tak o tom normálně píšou média v celé republice.
1: Mě to jako fascinuje, že to zaplavilo doslova jako celou republiku. Jeden inzerát o letadle. Já musím teda jako kvitovat, že rozsah dopravních prostředků Heleny Vondráčkový je fakt jako široký. Ona má houseboat, toho má lodičku, k tomu tady má jako letadlo, vlastně jako super.
0: No ale nikdo se neptá, co je to za letadlo, že jo?
1: No já nemám peníze, abych ho koupil, takže...
0: No mě by zajímalo, jestli se jedná o nějakou cestu, anebo třeba historický dvojplošník z první světový. Nebo první model letadla od bratří Wrightů, já nevím.
1: Nevím o tom, že by prodávala.

0: Hezké odpoledne, středeční divoký západ, Hitradia FM+, už za chvilku zahraje třeba Black Eyed Peas a bude i Lady Gaga.
1: Jsme Hitradio FM+, a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: No a teď nejlepší dopravní servis na západě Čech. Bourá se na severním Plzeňsku. Opatrně v Kozolupech, kde se srazily dva osobáky. Kolony se tam dělají v obou směrech. Zdržení pak hlásí taky hlavní tah Plzeň Kralovice u Třemošné, jak nám dal vědět Milan.
3: Dobrý den, řidiči. Kdo jedete z Plzně na most, obrňte se trpělivostí, protože průjezd přes Třemošnou je v tuto chvíli omezen díky dopravní nehodě a auta stojí už od výjezdu z Plzně. Tak přeju šťastnou cestu.
2: Moc děkujeme za informaci. A k další vážné nehodě došlo na Klatovsku u Rabí, kde havarovalo nákladní auto. Silnice je úplně neprůjezdná a podle našich informací bude až do zítřejšího odpoledne. Vaše další dopravní info čekáme na našem WhatsAppu. Číslo je 720 870 237.
0: Jezděte opatrně, na silnice se vrátíme a to zase za půl hodiny.
4: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
5: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
6: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. I hned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
5: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
8: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
9: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
10: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou. Rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramy z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. Olympiaplzeň.cz.
11: Už tento pátek vás v letní festivalové zahrádce Leháro čeká rock'n'rollový nářez kapely kolem herce, moderátora a farmáře Vojty Kotka. Najdete nás u tramvajové zastávky pod Záhorskem. Více na leharofest.cz.
12: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte tak. Je to jednoduché.
13: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
14: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio FM+ a západní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
15: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
16: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
15: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku
17: levně.cz. Náplně hned.
18: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
19: Senkor.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga, já jí sliboval, a tak jsme jí taky doručili. Tady je Divoký západ, Rádia FM+.
1: V Plzni, v MHD, to znamená v tramvajích a hromadné dopravě, se začaly pohybovat, to je to slovo, podivní lidé, ze kterých má Bára strach.
2: Jo, tak oni se tam různá individua pohybují normálně, ale teď jich je víc. A jsou takový jednotní, takový celý černí. Děvčata mají černé silonky.
0: Báro, prosím tě, není to tím, že začal Metal Fest?
1: Tady není řeč o černých pasažérech.
2: Nevymysleli na černo, ale jasně, všichni vystupovali u zoologické zahrady.
0: No. Metal Fest.
1: To je, prosím, dneska startuje.
0: No, to je největší akce svýho druhu, snad podle mě ve střední Evropě, kdy k nám na západ Čech, do plzeňského amfiteátru, tak přijede jako na 10 000 metalistů snad z celý střední Evropy. Hustý. Žádná větší akce podobného typu ve střední Evropě prostě není. Navíc, jo, ta báječná kulisa toho lochotinského amfiteátru, nádhera.
1: Já jsem si tady rychle našel program Metal Festu. Žádnou kapelu, krom jedny, neznám.
0: Sepultura?
1: Ne, Kamelot, to jsem nevěděl. Čiže jste husličky, či je...
2: To je metal, to je dobrý.
1: To je Kamelot.
0: To bude nějaký jiný Kamelot.
1: Tak já zůstanu doma. No, tak jestli potkáte taky nějaký metalisty, tak se nedivte tomu, co se to jako na západě Čech děje. Mimochodem teda jedna z těch kapel dokonce zavítala i do plzeňský zoo, co tam dělala. Tak to vám povíme za chviličku a... Mohli jsme si dát ještě nějakou Lady Gaga provokativně do toho amfiteátru, ale tak zlý nebudem.

0: Je s váma divoký západ Hit Rádia FM plus Callum Scott a za chvilku Fucking Perfect od Pink. Buďte dál s náma a hezký odpoledne.
1: Dneska večer se pro zní budou rozeznívat tóny legendy metalu, a to Sabatonu. Co to bylo za single? Já jsem to nepoznal.
0: Jsou všechny stejný.
1: Já nejsem metalista, tak možná, že někdo jiný to poznal, nebo pokud jste poznali. Nicméně to zásadní, Sabatoni, který dneska večer budou hrát v Plzni Fanfíku, tak navštívili i plzeňskou zoo. Šli tam totiž pokřtít nosorožce. Ne?
2: Jo, ty jsi dobrej, ty jsi se nesplet.
1: Nesplet.
2: Ani ve jméně kapely, ani v druhu zvířete.
1: A co jsem tvrdil předtím? My jsme se tady o tom bavili mimo éter a já teď už tvrdím, že je to...
2: Kubí, ty půl roku tvrdíš, že Plzeň má novýho hrocha.
1: Aha, a on je to nosorožec.
2: On je to pořád nosorožec, no.
1: No a takže ho pokřtili, jo, což mi přijde takový teda jako zvláštní a být tím nosorožcem a pokřtít mě Sabatoni, tak nadále tvrdím, že jsem žirafa.
0: Na druhou stranu, jako jaký zvíře by si chtěl křít jinýho než nosorožce, že jo? Protože když vezmeš tu flašku toho sektu, tak to můžeš bouchnout o ten roh, chápeš? Nebo takhle se to nedělá?
1: Jakože když křtíš zvíře, tak ho flákneš flaškou po hlavě.
0: No právě u jiných zvířat je to problém, ale nosorožec.
1: Ty si pleteš metalisty s mentálama, to je něco jiného.
0: Prozor, nosorožec má prostě otvírák přímo na čeníku, to je super.
3: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
4: Ve čtvrtek bude mým hostem Martina Míšková, ředitelka kulturního a komunitního centra Přeštice. Město Přeštice letos slaví 800 let od svého založení a budou to velkolepé oslavy. Dorazí vzácní umělci jako Vojtadyk, Václav Noid Bárta, Kateřina Marie Tichá. Chystají se pivní slavnosti, festival vína, letní kino, no bude toho mnohem víc. Na co všechno se můžete těšit, uslyšíte v rozhovoru.
3: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM Plus. Hit Rádio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Rádia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invii za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
5: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
6: Hausbrand Café, per favore.
7: Sì, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
16: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
17: Drž mi kabelku.
16: OK, to jsem nečekala.
15: Olympia Plzeň. Místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Hit Radio FM+.
18: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

máte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. Hitradio.fm+.cz.

0: Miles Smith, posloucháte Divoký západ Rádia FM+, jak to vypadá na silnicích, to vám řekneme hned před zprávama.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda dvou osobních aut vás i teď může zdržet na severním Plzeňsku. Došlo k ní na příjezdovce do Kozolub směrem od obce Bdeněves. Pozor taky ve Třemošné u Plzně, i tam se řeší nehoda a dělají se kolony v obou směrech. A ještě varování pro řidiče na Klatovsku. Rozlitý olej brzdí provoz u obce Dlouhá Ves. Teď už by na místě měli být i hasiči. Vaše další info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
4: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.

0: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
3: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Nemocnice v Klatovech má nový moderní rentgen. Přístroj za zhruba 11 milionů korun nahradil původní dosluhující techniku. Nový rentgen umožní nejen navýšení kapacity vyšetření, ale také poskytne mnohem ostřejší a kvalitnější snímky. Pobyt na plzeňském Boleváku bude letos o něco příjemnější. U rybníku totiž přibyla nová mola. Na co dalšího se lidé mohou těšit, výmluvčí města Barbora Hájková.
4: U pointu Bolevák jsme zmodernizovali taky dvě terasy. Jsou od sebe oddělené pobytovými schody pro rekreaci, ve kterých jsou zabudována světla. Dále se u teras opravilo veřejné osvětlení, upravila pláž i samotné povrchy.
3: Revitalizace a nová mola vyšly na zhruba 20 milionů korun. Naši hasiči v létě opět zamíří do Řecka. Bude jich přes 40 a pomáhat budou s monitoringem a likvidací lesních požárů. V pohotovosti budou i dva vrtulníky, které v případě potřeby pomohou i v jiných státech Evropy. A pojďme taky na hokej. Realizační tým našeho nároďáku je kompletní. Asistenty hlavního kouče Zdeňka Motáka budou Pavel Gross, Richard Král a Jaroslav Kameš. Novým generálním manažerem repre se pak stal Patrik Eliáš, který nahradil Jiřího Šlégra.
5: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneuservis. Pneuhájek.cz.
3: Podle předpovědi u nás zítra bude zpočátku polojasno, postupně ale spíš oblačno. Dorazit k nám mají přehánky a ojediněle taky bouřky. Na teploměrech naměříme mezi 20 a 24 stupni. Teď už opět pokračuje divoký západ s Kubou a Davidem.
1: Hit Radio FM Plus.
6: Chvilku po 17. hodině přejeme nádhernou středu.
7: Posíláme další skvělý pecky, činasky, taky David Kašner, buďte dál s náma.

0: David Kašner a tady je divoký západ Hit Rádia FM+, krásný odpoledne.
1: Dovolená za 40 000 korun, kterou si vyberete, a to od cestovní kanceláře Invia. To pro vás máme, každé ráno o to hrajeme a už jde jako trošičku do tuhýho. Teploty stoupají, nejenom v dovolenkových destinacích, protože na našich sociálních sítích se objevila nápověda k tomu správnému sedadlu, kde se ta dovčas skrývá.
0: No vidíš, že já jsem teda chtěl lidi hlavně zvát na náš web www.hitradiofmplus.cz, protože tam jsou taky důležité informace, které ti pomůžou k výhře.
1: Tam jsou totiž typované sedadla a já to prásknu, jo, bylo to ve storičku, možná, že už to zmizelo. Nicméně typujeme sedadla v řadách A, B, C, D, E, F. A víme, že to výherní v řadě ABC není. Jo? No, jako bych nic neřekl.
0: Co je? Dávajte si snídaní šampionů, zase zítra dostanete hned dvě šance vyhrát si dovolenou snu za 40 táců.
1: Teď další hity, tady je Alo Farben.

0: Rádi odpoledne, zdravíme hlavně za volant, pokud jedete z práce domů, my se vracíme na silnice, víme, jak to na západě Čech vypadá.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pokud máte namířeno z Plzně směrem na Kralovice, počítejte se zdržením ve Třemošné, kde se srazily dva osobáky. Stejná nehoda se stala taky v Kozolupech na severním Plzeňsku. I tam projíždějte s opatrností. A závěrem ještě informace k nehodě u Rabína Klatovsku. Píše Lukáš, že je to tam neprůjezdné. A já doplním, že podle našich informací uzavírka potrvá až do zítřejšího odpoledne. Další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
0: Aktuální informace ze silnic, tak ty vám dáme zase za 30 minut, čili v 18 hodin.
3: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
4: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
3: Klimatizace co topí?
4: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
3: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
5: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Farma Park Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
8: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
9: Farma Park Dobřany.
10: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
8: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
11: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
12: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete s
15: tisku levně CZ.
16: Náplně hned.
17: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský prazdroj. Těšíme se na vás.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: New Diamond, Two Friends, tady je Divoký západ, Hit Radio FM+, tohle nám bude znít v uších celý léto. Je to dobře, protože hlavně v zimě to pak oceníme taky.
1: Už za chviličku tady bude vaše středa a vaše hity na přání. Už za moment se sem přiřítí Lea Děnděši.
0: Ano, pojďte ji napsat už teď na WhatsApp 777-937-777, nahrajte jí klidně hlasovku, napište jí, jaký máte rádi a co chcete zahrát.
1: Vaše středa, už za chvilku.

0: Guru Josh Project, no a za chviličku třeba David Guetta, jako letní hity, to fakt umíme. Jsme Hit Radio FM+. Kam
1: vyrazit? Už zítra 4. června startuje program na plzeňských náplavkách. Těšit se můžete na takový myšmaš akcí od rapu přes elektronickou hudbu až po jogovou session anebo nový cirkus. Podrobnosti ohledně programu, který bude probíhat na Radbuze, tedy na náplavce na anglickém nábřeží, najdete na www.plzeňskenáplavky.cz.
0: Já vás pozvu do kláštera Chotěšov tuhle neděli, tam totiž proběhne tradiční koncert pro klášter Chotěšov. Hrát bude od 19 hodin rozmarný orchestr, a to podstatný, vstupný je dobrovolný a kompletně půjde na opravu kláštera.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz. Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Baumax slaví 10. narozeniny. 10 let.

0: Relax.cz.
1: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
2: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
3: Sudovi šrot, republice ocel.
4: Pozor! Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
5: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
6: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
5: Farma Park u Toma, letce u Plzně, místo jako stvořené pro rodinný den.
6: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
7: Těšíme se na tebe.
6: Farma Park u Toma CZ.
5: U Toma, tam to všechno začíná.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
12: Hit Radio.
13: Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
14: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
15: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
16: Jenom 36% lidí se s partnerem posílá během dne zprávy, tak jsme chtěli ta procenta trochu zvýšit. No a my jsme tady živě v éteru poslali našim polovičkám SMSku, která zněla: Ahoj lásko, přeju hezké ráno, vyspala ses krásně, až přijedu domů, udělám ti skvělou masáž, měj krásný den, miluju tě. No a máme odpovědi, tak Jasmin, co přišlo tobě?
17: Tak můj Kuba mi napsala: Ahoj Bobe, nebej tý dobrovolný masáž. Že, tak ti snad i věřím, ale takhle, nemám si náhodou pustit hitko, co to tam zase vymýšlíte?
16: To nás prokol. Co přišlo na vědovi?
18: Já mám zatím jenom zobrazeno a vzhledem k tomu, že takhle Evi vůbec neříkám, tak podle mě má jakoby podezření, že jsem to omylem poslal.
16: Že si tu SMS-ku dal takzvaně do jiného hrní.
18: Přesně tak.
17: A co přišlo Michalovi?
16: Mně přišlo 7 otazníků.
17: Tady je vidět, že takovýhle zprávy asi teda tvoje přítelkyně nedostává.
15: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: David Guetta, tady s vámi Stone Sentai a Divoký západ s váma. My k tomu ještě přihodíme taky souhrn toho nejzásadnějšího, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme prodávali letadlo, a to konkrétně letadlo Heleny Vondráčkové. Dneska o tom píšou média po celé zemi. Prostě Helena Vondráčková napsala inzerát, že má letadlo a že už s ním jako asi nechce lítat. Má asi nalítáno docela dost, nebo co, já nevím. Je prostě lehce olítané a vy si ho můžete pořídit. Za kolik? To nevíme a bohužel ani nevíme, jestli se jedná o historický dvouplošník z první světové války.
0: No a taky jsme vyrazili na zámek Bečov, tam se totiž vrátila sbírka vín z 18. století, konkrétně šlo o 133 lahví. Doteď teda byli ve Francii, kde je slili dohromady, znovu rozlili do lahví a tímhle barbarským krokem zvýšili jeho cenu ze 30 na 100 milionů korun. To je jako neuvěřitelný. Tak je ještě pošlete ke mně domů, já z toho rovnou namíchám střik, vrátím to taky do lahví, no a o ten další zisk se pak šábnem, ne?
1: Jakube, ty jsi to zase vyřešil. Podnikatelský záměr.
0: Přesně.
1: Divokýho západu. Zítra si nás nalete taky po 15. hodině. Budem se těšit.

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se došetřuje ve Třemošné u Plzně, projíždějte tam s opatrností. A pozor taky na Klatovsku u Rabí, kde silnici zavřela nehoda nákladního auta. Vaše další info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
6: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
8: 14 slevových kuponů v Tetě. Ušetřete z kupony, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupony platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
12: Hi, it's me, Rita Ora.
13: I'm Macklemore.
12: I'm Dua Lipa.
14: Streamuj, pás, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
0: On air.
15: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
16: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zbraňová amnestie jde do finále, potrvá do konce měsíce. Lidé díky ní mohou beztrestně odevzdat nebo zaregistrovat nelegálně držené zbraně. Od ledna policie zadržela zhruba 3700 zbraní. Nejčastěji lidé odevzdávají zbraně ve Středočeském kraji. Hnutí SPD nesouhlasí s pokutou 3 miliony za podněcování k nenávisti. Obvodní soud pro Prahu 1 trest uložil za kontroverzní předvolební plakáty z roku 2024. Šéf hnutí a sněmovny Tomio Okamura.
17: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
16: Okamura kritizoval soudkyni Ivanu Tichou, která podle něj kázala, jak má vypadat kampaň. Poškození po jarních mrazech hlásí 42 českých pěstitelů jahod. V porovnání s loňským rokem je to o 20 méně. Letošní poškozená plocha jahodníků dosahuje 164 hektarů. Pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin mohou škody hlásit ještě do letošního 16. června. Nově sestavený realizační tým hokejové reprezentace. V čele bude už dříve oznámený Zdeněk Moták. Národní mužstvo povede a převezme od nové sezony. Role asistenta se ujme Richard Král a generálním manažerem bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování dnes schválil výkonný výbor českého hokeje.
18: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
16: Hity už za malou chvilku, ale teď ještě obloha. Bude jasno, polojasno v průběhu noci ve východní polovině území. Zpočátku velká oblačnost s deštěm, k ránu se budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty 11 až 7, zítra pak v průběhu dne polojasno, jasno, ale postupně odpoledne přibývání mraků. Později na večer přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na západě kolem 21.
19: Dobrý večer, 2 minutky po 18. S vámi Leona Děnděši a vaše oblíbené 3 hodinky hitů na přání. Tak startujeme právě teď, Shakira nebo taky UDG. No a co bude dál, je na vás, kamarádi. 777 937 777. Jdeme na to.

DJG odlétáš 9 minutek po 18. hodině. Doufám, že se máte krásně dneska. Je středa, první červnová středa a hrajeme 3 hodinky hitu na přání jenom podle vás. Jak jste zvyklí, vždycky song jako první vykopávám já tady od nás ze studia přímo k vám pro dobrou náladu. Dneska jsem měla takový zvláštní den, celý takový unavený, nostalgický, vzpomínkový, nevím, takový chmury. Den blbec, jak se říká. Možná někdo jste na tom podobně, ale hudba nám vždycky pomáhá. Tak jsem si řekla, že bych si strašně ráda zahrála UB40 Can't Help Falling in Love with You, což je předělávka od Elvisa Presleyho a myslím si, že by vám mohla udělat radost, protože je to v takovém tom reggae stylu. No a co bude dál, tak mi napište na 777-937-777 až do 21. hodiny. Jenom podle vás. Teď už tahle skvělá pecka. Mějte krásnou středu. Only

0: Je středa večer, 3. června, hrajeme hity na přání, jenom podle vás. Píše nám tady Verča, dobrý den, tady Verča, pustili byste mi prosím Takata od Takabro. Jste skvělí, doslova vás poslouchám 8 hodin v kuse při práci. Už dlouho se vám snažím napsat o píseň na přání a nebo jen tak, ale pokaždé mám plné ruce práce. Dělám masérku, takže vás společně poslouchám s Němci, Rusy, Poláky a tak dále, takže mají možnost si poslechnout nejlepší rádio v České republice. Ježíš, to je skvělý, Verungo, děkuju krásně. A že jsi napsala tak hezkou zprávu, tak samozřejmě Takata. Takata, bro. Od Takabro za moment z éteru Hit Rádia jenom za tebou. A co bude dál, je na vás, kamarádi, pište si.
1: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
2: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Autovolf se vším pomůžeme. Autovolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. Autovolf.cz.
1: Tak asi tu červenou.
3: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Medovém Újezdu na Rokycansku za 4 242 000 korun. Rodinný dům v Libé u Chebu za 8 999 000. Pozemek k bydlení v Broumově na Náchodsku za 995 000. Pozemek k bydlení v Chýstovicích u Pelhřimova za 4,5 milionu. A byt 3+1 na Kladně v Kročehlavech za 6 600 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: www.senkor.cz. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Love Tonight, Shouse. 2 minutky po půl sedmé posloucháte Hit Radio. S vámi taky Leona, tak doufám, že máte krásný večer. Hrajeme hity na přání jenom podle vás až do 21. hodiny, píše nám tady Petra. Ahoj Lenko, já jsem se právě se svojí rodinou vrátila ze Španělska, užili jsme si pár dní volna, bylo to naprosto skvělý, úplně jsem vypla. Ten návrat do reality je trošku těžší, ale prosím, zahraj nám Goldeny, je to nejoblíbenější píseň mojí dcery Tinky, která to strašně ráda poslouchá, udělalo by jí to velikánskou radost a vzkaší, že jí strašně moc milujeme. No tak to je krásný, samozřejmě, že to splním a hrajeme to. Právě teď, tak volujeme doprava, Péťo, s Tinkou si to užijte a díky, že posloucháte Hit Radio.

0: Hity na přání jenom podle vás až do 21. hodiny. 777-937-777, to je to zlaté číslo ke mně do studia. Nebo můžete i na můj Instagram Lea Giongiosi, dívám se i tam. Za chvilku Spice Girls a jejich Wanna Be, zlaté devadesátky, anebo taky Espresso Macchiato.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Martina Míšková, ředitelka kulturního a komunitního centra Přeštice. Město Přeštice letos slaví 800 let od svého založení a budou to velkolepé oslavy. Dorazí vzácní umělci i jako Vojtadyk, Václav Noj Dbárta, Kateřina Marie Tichá. Chystají se pivní slavnosti, festival vína, letní kino, no bude toho mnohem víc. Na co všechno se můžete těšit, uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus.
3: Housebrand Café, per favore.
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
6: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
7: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
10: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
2: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
1: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hity na přání do 21. hodiny s vámi Leona. Krásný středeční večer. Pokračujeme Mirai, Trips a Adele.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio FM+.

Adele, Set Fire to the Rain. I tohle hrajeme podle vás. Doufám, že máte krásný dobrý večer. Hity na přání do 21. hodiny. Píše nám tady Červená karkulka, Katka Červená. Úžasná, báječná a jedinečná Leonko. Ježíš, to je krásný. Prosím, pusť tam něco za zavrtění zadkem pro lepší náladu v tomto pochmurném počasí. Co třeba Eros Ramazzotti a Tina Turner, Cosa della Vita. Moc děkuju, všechny zdraví, Červená karkulka, Katka Červená. Tak Kačko, je to tady. Buongiorno! Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cosa della Vita letí za tebou.

0: Hity jenom podle vás, Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cosa della Vita. No a někoho bych chtěla slyšet v éteru, teď, na telefonu. Pojďte vysílat se mnou, my vám zahrajeme to, co rádi posloucháte, máte rádi, můžete skrz éter i někoho pozdravit, říct mu, že ho máte rádi. A tak podobně, takže 800 937 937, volejte právě teď a spolu pokecáme a tak podobně. Takže hezký dobrý večer, kdo tam?
1: Dobrý večer, paní moderátorko. U telefonu Zdeněk ze Žďány. Zdravím vás všechny pracovníky Hit Rádia Zin a všechny vaše posluchače.
0: Krásný dobrý večer, Zdenečku. Co vám zahraju?
1: Tak, paní moderátorko, prosím bych píseň od skupiny Bad Boys Blue ve knihy I Wanna Hear Your Heartbeat.
0: To já nevím, jestli to tady mám. Já už se dívám. Tak, Bad Boys Blue, ano. A kterou? Mám tady Pretty Young, A Train to Nowhere. Jak se jmenovala?
1: I Wanna Hear Your Heartbeat.
0: Tak, to tady nevidím. You Are Woman Jungle, nevidím to tady.
1: Tak, zkusíme jungle.
0: Nebo počkejte, nebo I Wanna Hear Your Heartbeat? Heartbeat?
1: Ano.
0: Tak to tady mám. Tak to vám zahraju. Pro tak, koho to bude?
1: Tak bude to pro vás, pro všechny moderátorky a moderátory a všechny pracovníky Trávy a Zlín a pro všechny vaše posluchače.
0: Děkujeme krásně a hlavně taky pro vás, Zdenečku.
1: Děkuji.
0: Mějte se, naslyšenou. No a pokud chcete slyšet vy svůj oblíbený song, tak si napište 777-937-777 nebo můj Instagram Lea Giongiosi a taky můžete volat a spolu pokecáme.

0: Posloucháte Hit Radio, Vítaš, Teenage Dirtbag a s vámi taky Leona. Tak co, máte fajn večer? Podle toho, co píšete, nejspíš ano, SMSky nám chodí od vás, děkujeme moc. Co vy chcete slyšet z éteru Hit Radia, je to jenom na vás. Pište si dál 777-937-777. Píše nám tady Petra, ahoj Leonko, prosím, zahraj nám Hříšný tanec, čeká nás v práci noční šichta a díky vašemu playlistu nám to rychlej utíká. A tvoje energie je prostě neskutečná, přenášíš to na nás všechny posluchače. Bylo by to ještě pro Martinu, Helenu, Anetku a taky našeho vedoucího Jiříka. Díky moc, jste super. Peťule, to je strašně hezká zpráva, kort ještě od ženský, takže děkuju moc. A co by to byl večer bez Hříšného tance? Holky, vy nebudete sedět v koutě. A z vašeho vedoucího udělejte Patrika. Každopádně za 4 minutky Hříšný tanec letí k vám. A co bude dál, přátelé, je jenom a jenom na vás.
1: Hit Radio FM Plus. Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná.

0: Česk.cz.
1: Ahoj, já zdravím všechny příznivce pořádné zábavy a zvu vás 5. června se skupinou Quattro do letního kina Příbrami. Pořádně to tam rozjedeme, bude to mejdan podle plánu. Vstupenky si můžete zakoupit v síti Go Out. Až Michal David.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
5: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
6: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.

Hit Radio stále s vámi, hrajeme na přání jenom podle vás. Doufám, že se máte krásně. Psali jste si hodně o jeden song, který často hrajeme a rádi hrajeme. Je to song české kapely, Svaz českých bohémů. Přichází do éteru Hit Radia a letí přímo k vám. Bohnouti.

0: farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera della
1: Seš posloucháte Hit Radio, s vámi Vašile a za 3 minutky 3 čtvrtě na 8, tak ještě hodinku a 15 minut. Hrajeme hity na přání jenom podle vás. Napište si na 777-937-777, tak jako to udělal Jirka. Ahoj Leonko, moc rád tě poslouchám, prosím, zahraj tam Ed Sheeran, Fotograf, bylo by to pro moji milovanou Marušku. Máme se moc rádi, teď spolu večeříme na terase, možná bude i nějaké grilování a taky pro našeho Jiříka a dceru Klárku. Díky moc, jste super, uděláte nám velkou radost. Tak když uděláme radost, tak za moment Ed Sheeran letí k vám.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: firmanazážitky.cz.
6: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
7: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
8: Hit Radio.

0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Tuto topí tady taky, já chci klima, ty chceš taky.
3: Tuto topí?
4: Kde?
3: Žádný kde.

0: CZ.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Hi, I'm Miley Cyrus.
3: Hey, it's Teddy Swims.
4: Před námi poslední společná hodinka hitu na přání, tak co pak to bude teď? Coldplay, taky Terka Mašková, Marek Lambora a dál. Je to na vás.

Ty na přání, středa večer, 3.6. už pohodička doma. I když je pravda, že někdo z vás má ty noční šichty, protože nám tady velmi často píšete, tak doufám, že vám to rychleji uteče. Máme tady jedno hudební přáníčko. Zdravím, Leonko, já peču chleby normální a čokoládové. Ty brďo, čokoládový chleba jsem asi ještě nejedla. K tomu dělám ještě dva dorty a potřebuji prosím pořádně rozpohybovat to své unavené tělo. Prosím o Call on Me Erik Pritz pro všechny pekaříčky, všechny posluchače, pro holky z Kolo Kafe a hlavně pro tebe, ať máš krásný den. Nikol, holky u pece. Každopádně, ty brďo, kam chlebík doručit, mi tady napsala PS. Tak já ti normálně napíšu, protože jestli se podaří doručit chlebíček, Niky, tak já budu nejšťastnější na světě. Já miluju domácí pečivo a tu fotku, kterou nám tady i Nikol vlastně poslala, tak je nádherná a úplně bych se do toho zakousla i takhle skrz ten počítač. Takže Erik Pritz, Call on Me, letí za tebou a já ti jdu odepsat.

Love, Bika, Džigulína, Edward Maja. I tohle hrajeme podle vás za chviličku. Nádherná věc. Lionel Richie a Hello. Napsala si Helenka, abychom zahráli něco hezkého, zamilovaného pro jejího Jiříčka, tak samozřejmě, že zahrajem. Taky Kelly Clarkson a Alvaro Soler. Sorel? Pak jsem řekla Sorel? Samozřejmě Soler. To je horší než jazyk kolem, přátelé. Aspoň vidíte, že opět nic nepřetáčíme a jedeme prostě live a jsme taky lidi z masa a kostí, ne? Tak buďte s námi dál, hezký večer.

0: Mám aura, jsem tady ta nejdůležitější, mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farmapark Dobřany.
1: Zvířátka

0: sachík, žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

kolikrát budem ponocovat a nechám.

0: tarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
2: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
1: Klimatizace co topí?
2: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
1: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík, žehe krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
7: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.

CZ. Pozor, mimochádná správa. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
2: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
1: Klimatizace co topí?
2: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
1: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
3: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
6: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s
9: tisku levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.